0: Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Gag, 7, 8, Gute Nacht.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AVUF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, pozor, už příští týden jich v soutěžích Radia Kiss rozdáme spoustu.
1: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz.

0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: No já být policajt. A říkám si, jo, o ty s takovým fárem tady jedeš takhle, jo, a SPZka za desítku, a pojď sem, kamaráde.
2: A moc se mi líbí zpráva, kterou jsme dostali od Nelly.
3: Chci vám poděkovat, jsem zrovna akorát měla kontrolu, policajti se smáli, až by paní jíte, kdy posloucháte Kiss, my totiž taky, a smáli se, mávali, takže super, moc vám děkuju. A ještě si poslední tu písničku budete hrát a normálně si vás aj tam zaplí, jako jo.
4: Hezký. Jo, to je krásný.
5: Nelčo, tak to 5 kilo, co by ti vzali, nám pošli, jo?
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWUF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, pozor, už příští týden jich v soutěžích Radia Kiss rozdáme spoustu.
1: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz

0: Filmové tipy.
1: Na Prima Plus se objevila česká komedie natočená podle stejnojmenné divadelní předlohy. Hlavními hrdiny snímku Když se zhasne jsou manželé, kteří na první pohled tvoří úspěšný pár. Richard je vyhledávaný gynekolog, Nina je ambiciozní šéfkuchařka. Vzájemně se však nenávidí. Jediné, co drží jejich manželství pohromadě, je ubrousek se starou smlouvou, na kterým stojí, že kdo z nich zaviní konec vztahu, tak ten přijde o veškerý společný majetek. Kdo udělá chybu a prohraje svůj dosavadní život? Prokys, Katka Čepelíková.
0: Prožijte Den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
4: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
0: Nejoblíbenější hit.

0: ten tvůj?
1: Který je ten tvůj?
0: Počkej si na výzvu
1: a nech si zahrát.
0: Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy. To all the people.

0: La La La. La La La. Alexia, já mám pocit, že tato zpěvačka dneska vystupuje na největší devadesátkové akci široko daleko. A to je 90s Explosion, kam se vydáváme s DJem Basslickerem, abychom tam udělali odpolední dýzu, než to všechno vypukne. Takže Alexia dneska v hlavním městě v Praze. Jak se máte? Dejte mi vědět 210-323-323, ale hezky pěkně postupně, nejprve omrkneme oblohu.
1: Radio Kiss počasí.
2: Sobota nám nabídne převážně slunečnou oblohu a hlavně teplo. Vítr dnes zafouká od východu rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 a 28 stupni.
0: Jako to je na kraťasy. Pojďme si říct, to je na kraťasy a na opalovací krém. A vzhledem tomu, že já dnešní odpoledne strávím venku, tak já jsem si vzal opalováček sebou. Ha, jak se máte? 210-323-323, už to tady cvrčí, ty telefony bzučí. Kdo pak je tam? Krásné dobré ráno. Tady je Martin a Radio Kiss. Čau.
3: Čau, Martine, tady Martin z Chomutova.
0: Chomutovsko, jak se máte?
3: Ale krásně, teď vyrážím akorát na letiště, tady úplně všude modrá obloha, krásně sluníčko, takže ranní trénink na letišti a ve 12 jdu pro přítelkyni a vyrazíme do Lomnice nad Popelkou. Je tam krásná rozhledna na Skokanský můstku, nevím, jestli jsi tam někdy byl.
0: Vím, Lomnice nad Popelkou, to je český ráj, říkám to dobře?
3: Jo, přesně tak.
0: Tak tam jsem byl loni na té rozhledně, tam je to vynikající na té rozhledně.
3: Takže tam se chystáme a po okolí samozřejmě taky ještě je to kus testy z Chomutova, takže po okolí tam ještě navštívíme nějaký místo, dáme si tam nějaký dobrý jídlo a myslím si, že to bude fajn den.
0: No tak to má být, tohle to je ten Kiss Active Weekend, o kterém my tady pořád mluvíme. Výlety, nějaké dobré papání, nějaká rozhledna a být s tím, z koho máš nejraději. Takže ty to naplňuješ úplně maximálně. A říkal jsi, že jdeš na letiště, ty seš Tom Cruise jakoby.
3: Ne, já lítám to... modelama letadel a příští víkend máme, mi začíná taková soutěžní šňůra, třech víkendů po sobě závody, takže je potřeba ještě něco potrénovat, trošku odladit techniku a aby bylo všechno v topu a byly nějaký pěkný výsledky.
0: Já jsem slyšel, že má být Top Gun 3, tak jsem si myslel, že už netrénujete s klukama.
3: Ještě ne, tak jo. A jenom ještě takovej tip, jak se říká furt o aktiv víkendu, já teda osobně na výlety vždycky vyrážím nejradši, když je hnusně.
0: Aha.
3: Protože nikde nepotká žádný lidi a ty místa jsou všude prázdní a to má ještě větší kouzlo, než když jdeš někam, kde je prostě krásně a potkáš tam milion lidí. Takže já to mám radši, když je hnusně, ale je potřeba taky trávit čas s tím, koho máš rád, takže to prostě dneska takhle všechno spojím. No.
0: Řekl jsi to všechno krásně a vyčerpávající, to je, měj se hezky, ahoj, zdravíme Chomutov.
3: Taky, ať to funguje, ať to šlapé, díky za pěknou muziku, ahoj.
0: Ahoj, kdo pak je s námi dál? Dobré ráno, tady je Martin a Kiss.
4: Ahoj, tady Iveta Karlovy Vary.
0: Jak se máte na západě Čech?
4: No krásně, stávalo se brzo a jedeme teďka s přítelem nakrmit zvířátka do lesa a pak se pojedeme k Mariánkám podívat na rallycross, na závody.
0: A ono už dneska svítalo kolem 16:00, takže chtěl jsem se zeptat, to vlastně si nesouvisí s tou otázkou, ty voláš Karlovy Vary, si říkala, už vám tam spoplatnili tu kolonádu, tam jak se pilo zadarmo vždycky, nebo ještě ne?
4: Ne, ještě ne.
0: Ne, ještě tam teče zadarmo, ta sodovka.
4: Jo, ještě tak zatím jo. Ano.
0: Tak jo, tak je to i ty pro posluchače udělat si výlet za karlovarskými léčivými prameny. Je to stále ano. Gratis, je to stále gratis.
4: Ano, ano.
0: A lanovka na Dianu jezdí?
4: Pořád jezdí, tak pořád jezdí.
0: Pak je všechno v pořádku.
4: Ta už zadarmo sice není už dlouho, ale jezdí, no.
0: Tak my tě zdravíme, přejeme ti hezké dobré ráno a díky, že jsi zavolala.
4: Taky,
0: čau, čau.
4: Taky všem vám, ahoj.
0: Chomutov, Karlovy Vary všichni poslouchají, no a ostatní z vás přidáme v průběhu dnešního rána. Volejte, posílejte hlasovky, protože vysíláte společně s námi. Toto je Kiss Active Weekend. Já jsem Martin Hovorka. Dobré ráno.

téměř 7:45 a už jsme tady hovořili o tom, že dneska má být na kraťasy, na tričko. Vlastně už teď po ránu člověk nemusí brát ani mikinu. Jak jsme dlouhé týdny řešili to, že po ránu člověk musí vyrazit nasazen do bundy a do nějakých teplých tepláků, teplých kalhot, prostě teplého oblečení, a v průběhu dne jsme to všechno odhazovali, tak teďka dneska je to normálně ráno šortky, tričko. I večer kolem půlnoci stále šortky, tričko. Takže už můžeme vyrazit v jednom jediném oblečení pro celý den. Tohle se nám jakoby změnilo teďka hodně rychle. A jak jsme tady mluvili o tom, že má být tento víkend krásně, tak přátelé, ono má být hezky až do konce května. To byste nečekali, co? Já jsem si myslel, že se to třeba zkazí v pondělí, v úterý. Ale jedeme durch, krásný počasí, až do příštího víkendu. Že ani jeden den nám nezaprší, ani jeden den se neochladí, takže pomalu to opravdu bude na chození k bazénům, koupačky, a úplně měníme ten mod toho našeho teďka rytmu. Prostě všechno se mění tím hezkým počasím. Máme z toho radost. Chtěl jsem říct, že příští týden Radio Kiss jede do Mikulova, máme mejdan v amfiteátru, takže to počasí by mělo být hezký i příští víkend. Já vím, všechno se může ještě změnit, meteorologové koliká toho naslibujou, ale vypadá to, že by to mohlo všechno klapnout. Takže užívejte hezké květnové dny, jestli máte i tip na nějaký skvělý výlet. Už jsme tady měli dneska tip na vyhlídku, rozhlednu v Lomnici nad Popelkou, tak jestli chcete přidat nějaké další místo, kde se o tomto víkendu něco děje, nebo odkud je něco vidět, apka Kisu, nahrajte vzkaz a pojďte si s námi zavysílat, protože náš Kiss Active víkend pomalu startuje. Teďka Wenga Boys a za malý moment i Demi.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Jsme s vámi na jedné vlně a té vlně se říká Radio Kiss. Vysíláme pro vás 7 hodin 20 minut a protože má být dneska téměř necelých 30 stupňů, ten teploměr tuto teplotu vlastně štrejchne ze spoda, jo, bude necelých 30, tak se vyplatí vyrazit někam ven a soudě dle vašich reakcí, tak máte opravdu plány. Nechce se nikomu sedět doma. Zdravíme v tento okamžik pod Krkonoší. Proč?
2: Zdravím všechny kysáky. Jestli o víkendu bude tak pěkně, jak vy říkáte, tak by bylo možná nebylo špatný navštívit Hořice. Budou tam závody, 300 zatáček Gustava Havla. Tak se přijďte podívat.
1: Legendární mezinárodní závod silničních motocyklů se v Hořicích pod Krkonoší jezdí už od roku 1936. Vznikl z faktu, že po 12 kolech závodu ujede motocyklista na hořickém závodu okruhu přesně 312 zatáček. A právě tento okruh, tento závod se pojede, tato trať se pojede dnes v Podkrkonoší. Takže zdravíme Hořice, třeba máte tímto směrem cestu, tak přejeme šťastné kilometry a hlavně hezký den. Dejte si pivko, klidně nealkoholické, pokud budete řídit, k tomu něco a tácek, asi klobáska s hořčicí, tato jistí. No a pokud, když už se mluvíme o tom jídle, tak tady nechám teďka mluvit Blanku, protože i ta ví, i ona ví, kde si dobře pochutnat. Vidblani.
3: Vinný košt a festival chutí probíhá dnes v Kolíně. Dnes patří Karlovo náměstí milovníkům dobrých vín a všelijakých pochoutek kysáci. Jednotlivá česká i moravská vinařství tady představují svá vína a nechybí ani celodenní program.
1: Jsem zvědavý i na další vaše tipy a nápady, kam se dneska podívat. Je 23. května, Vladimírové mají svátek, no a na Kisu čekáme další muziku. 18 za okamžik a teď už Kaskáda. Krásné dobré ráno.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
4: Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Mám pro vás připravenou velkou nádobu s vodou a vy budete soutěžit, kdo déle vydrží pod vodou.
2: Pokud si vsadíte na toho správného, kdo déle vydrží, tak vy vyhrajete. Vsaďte na Patrika.
3: Ne. Ani náhodou.
1: Patriku, tvoje poslední slova?
2: Radím vám dobře.
3: Vsaďte na Romana.
1: Yes. A ponořit. V tuhle chvíli Roman a Patrik mají hlavy opravdu pod vodou. Roman je nad vodou. Na koho Renča vsadila?
4: Roman.
3: Ne.
4: Jo.
3: Proč já nevydržel o 3 vteřiny díl?
5: Ahoj Romane, doma taky takhle hulákáš, proč já nevydržel o 3 vteřiny víc?
0: Raní Kiss od 6 do 10.

Radio Kiss. Přátelé, mám historku z dnešní noci. Hrál jsem diskotéku. Jo, byl jsem prostě na Mejdanu, ten večírek se konal v centru Prahy, což není důležitý. Vlastně je to důležitý, protože já jsem poprvý v životě jel jako z diskotéky, kterou jsem hrál pro jiné, ne že bych tam já byl bavit, ale že jsem byl bavit jiné, tak jsem se vracel domů nočním autobusem. Normálně jsem zvyklý vždycky to všechno nasázet do auta, ty věci, nepít alkohol, prostě sednout a jet domů střízlivý po Mejdanu. A já jsem si říkal, počkej, hraješ v Praze, bydlíš v Praze, jeď tam normálně MHDčkem. A zpátky, já jsem si vzpomněl na své studentské léta, na své mladistvé léta, že jsme vždycky z Mejdanu, z centra Prahy, jezdili nočním autobusem na jižní město, na Jižáček. Tak jsem si to dal normálně jako vzpomínkovou jízdu, noční turistiku. A mě to bavilo. Už ne, že bych jel na Jižák, jel jsem trošku dál, ale normálně jsem zjistil. A já to vůbec netušil, že k nám domů jede spoj až k baráku noční. Je teda zvláštní, že k nám na kraj Prahy jezdí autobus přes den, třeba jednou za hodinu. Jo, jednou za hodinu. A v noci jede taky jednou za hodinu. Jsem říkal, k nám domů pomalu jezdí častěji z autobus v noci než přes den. Takže jsem to normálně využil a líbilo se mi, jak to vždycky bejvávalo za mých mladých let, že než se nastupovalo do toho nočního spoje, jak se vždycky sebíhali všichni ty lidi, protože ten spoj odjíždí třeba jednou za hodinu, tak najednou prostě blížil se čas odjezdu nočního autobusu a všichni se seběhli. A ještě navíc všichni měli v ruce ty pici, ty gyrosy, ty hamburgery, protože rychlý občerstvení, že po Mejdanu tohleto jídlo nejlíp chutná. Takže i já jsem si včera na IP Pavlova centru Prahy normálně zašel na kebab a s tím kebabem jsem šel do autobusu normálně jako před 20 lety. Jako před 20 lety a pořád to funguje stejně. To se mi a to líbí, že to pořád funguje stejně. Jenom podle mě vždycky jako v tom autobusu byl takový odér po večírku.

Naše zraky se v průběhu dnešního odpoledne přesunou opět do Švýcarska, kde naše reprezentace hraje další hokejový zápas, tentokrát ze Slovenskem. Bratrovražedný souboj nás čeká, ne, ale to je podle mě 3x20 minut, kdy budeme nenávidět Slováky, jinak je milujeme samozřejmě. Jsou to naši bratia, ale těch 60 minut hracího času, tam se budeme čestovat různými nadávkami, třeba budeme říkat ty haluško jedna, nemastná, nebo já nevím, ty kamzíku jeden, třínohej a podobně. Takovýhle nadávky budeme říkat určitě v průběhu. A oni nám taky něco budou hezkýho říkat. Třeba ty kobliho jedna a tak dále. No nic, přátelé, pojďme se podívat aj do Švýcarska. Tady to je opravdu vážný téma. To mě baví. Milovníci outdooru, to jsou Švýcaři a Švýcarky, protože jejich země Švýcarsko nabízí nejkrásnější turistické stezky na světě. Vyznačené trasy mají 65 tisíc kilometrů. Pro srovnání, silnic má Švýcarsko 85 tisíc kilometrů, železnic zhruba 5 tisíc kilometrů, ale těch turistických tras mají 65 tisíc. Prostě je to strašná kláda. Většina z nich vede v těch hezkých místech kolem jezer nebo po hřebenek hor. A zatímco tady u nás v neděli jsou normální obchody otevřené, tak ve Švýcarsku mají obchody v neděli zavřeno a celá země se přesouvá do hor. V zimě lyžují, v létě chodí na procházky, na treky. A aby toho nebylo málo, tak si představte, že takový průměrný Švýcar za rok absolvuje 20 turistických výletů. Oni si dokonce, Švýcaři, v roce 1979 v referendu odhlasovali to, že mají zakotvenou ochranu turistických stezek přímo ve švýcarské ústavě. Jo? Takže zatímco třeba my máme v ústavě zaručená základní lidská práva, Švýcaři si tam zapsali právo na vyznačenou cestu do kopce. To je zajímavý, co? Tak jestli pojedete třeba na hokej, koupíte si vstupenku, tak nejenom, že dejte zápas, ale vy si potom dejte i nějaký trek do hor, protože to turistické značení stojí jistě za to absolvovat minimálně jednou v životě. Armin van Buuren, Forever.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Za chvilinku bude 8 hodin, posloucháte Radio Kiss. Jsou problémy na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem. Hned za velkým meziříčím začíná kolona. Tady si postojíte kolem 15 minut a o fous dál za Velkou Bíteší další kolona. A to proto, že u 9 křížů máme hlášenou čerstvou havárku. Ta se objíždí přes místní čerpací stanici. A pak zdravíme i západní Čechy. Cesta Rozhadov Plzeň, dálnice D5, drobný problém, a to za odbočkou na Stříbro, kde je odstavený nákladák a zasahuje do pravého jízdního pruhu. Tak na ten dávejte pozor. Jestli víte i vy o nějakém dalším dopravním zádrhelu, nechte nám vzkaz přes apku.

0: Hledáte šperky, které si zamilujete? Navštivte Zlatou Roudnou v Plzni. Největší šperkařský dům v kraji. U nás se výběr stává zážitkem. Nabízíme obrovský výběr, skvělý přístup a perfektní zlatnickou práci s doživotní zárukou. Najdete nás na adrese na Roudné 47. Zlatá Roudná. Místo, kde krása potkává tradici.
1: Tohle ještě pořád sneseš? To vytahaný, nepohodlný prostěradlo, co tě každou noc štve? Tak se prober. Brotex. Český výrobce má řešení.
2: A teď 20% slevu na pevný, dokonale padnoucí prostěradla, co drží jako přibitý.
1: Komfort, co tě přinutí zůstat v posteli. Klikni hned na brotex.cz a vyměň ten hadr za kvalitu.
3: V Matikonu každý den vyrábíme věci, které mají hodnotu. A Matikon ví, že zatím stojí lidé jako ty. Proto Matikon hledá nové kolegy do výroby i na technické pozice.
4: Ivanovice na Hané nebo Holubice. Vyber si, kde chceš pracovat.
3: Přidej se k Matikonu a buď součástí týmu, který funguje. Mrkni na Facebook Matikon.
5: Radio Kiss počasí.
6: Sobota nám nabídne převážně slunečnou oblohu a hlavně teplo. Vítr dnes zafouká od východu rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 a 28 stupni.
7: Od byla 8 hodina, z Kisu vás zdraví Martin Hovorka. Mám pro vás squeezer a modrý džíny, tak to je klasika.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

To je ten z Matafix. Skupina Matafix a hlas se jmenuje Marlon Rudet. Že jako skupina zpívali písničku Big City Life, ale solově dal to When the Beat Drops Out. Tu písničku jste slyšeli právě teď. Ladí taky, máme pár minutek po 8 hodině a protože je venku hezky, tak už se všichni těšíme na léto, na dovolené. A pokud právě teď zrovna plánujete, kdy odjedete na dovolenou, tak hlavně si nechte datum 18. července, kdy budete v České republice, buď to se vraťte, anebo odjeďte až po, protože 18.7. nás čeká letní Kiss Party Live na Máchově jezeře. Ano, muzika, léto, voda, dlouhá noc plná hitů, taky DJové a moderátoři Rádia Kiss, tak tahle ta obří letní show nás čeká 18. června na pláži Klůček v Doxech u Máchova jezera. Budeme se na vás těšit, doufáme, že si tu party v písku, jako v písku, jakože tam bude hromada písku, ne v tom městě. Ježíš, teď jsem řekl úplnou blbost, je to v Máchově jezeře, ale bude tam spousta písku samozřejmě na pláži, tak koukejte dorazit. 18.7. prosím vás, přejte k Máchově jezeru, protože tady bude mejdan. Rádio Kiss jde za vámi, budeme s vámi u vody a neskutečně se na to těšíme. Rádio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Nějaké papáníčko, teďka po ránu možná nějaký koblížek pocukrovaný s kávičkou, s kapučínem nebo třeba s nějakým pomerančovým džusem. Trošku se jako odměnit po tom dlouhém pracovním týdnu, ale kdybyste už přemýšleli třeba nad dnešním obědem, tak my vás zveme do Zlína. Co pak se koná tady? Terko.
2: Chcete ochutnat ty nejlepší burgery široko daleko, tak vyražte do Zlína na oblíbený Burger Street Festival. U obchodního centra Čepkov se celý víkend můžete těšit na vyhlášené burgery od mistrů z celé republiky i na nabídku oblíbených místních podniků. Kromě špičkové gastronomie na vás čeká skvělá atmosféra a doprovodný program.
1: Pozvánka také na Den otevřených dveří zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Pojďte se podívat do zákulisí záchrany lidského života. Uvidíte, jak probíhají zásahy zdravotníků. Budete mít příležitost sledovat letecké ukázky, zúčastnit se soutěží v resuscitaci a také doprovodného programu pro děti i dospělé. Ta celá akce se uskuteční v areálu letecké záchranné služby na heliportu v Hradci Králové, a to od dnešní 9. hodiny do 5. hodiny odpolední. Ten program bude probíhat jak dopoledne, tak odpoledne. Jsou to vlastně dva bloky, ale oba dva jsou stejné, takže když nestihnete to dopolední, tak odpoledne v podstatě repríze, dá se říct. Uvidíte vrtulník v akci, pes, jak zachraňuje v lavinách, vyhlášení samozřejmě vítězů, spousta cen. No, já si myslím, že tohle to je místo, které byste měli dnes navštívit, pokud alespoň trošku tíhnete k tomu, jak probíhají nějakým způsobem záchrany lidského života. A chtěli byste to nasát trochu jako pod povrchem. Takže Hradec Králové, udějte si výlet na leteckou záchrannou službu na heliport v tomto východočeském městě a věřím, že o zábavu a o zážitky bude dneska postaráno. Taylor Swift, taky nás čekají Right Said Fred. Prostě to nejlepší od 90. let vám hrneme do vašich uší. No a jestli máte i vy skvělý nápad, jak strávit sobotu, dejte vědět přes apku Rádia Kiss. Díky za to.

a dobré ráno, je pár minutek po půl deváté, ladíte Radio Kiss. Pojďme se podívat na nějaké triky a nápady do domácnosti, to jsme tady dlouho neměli. Zatímco spousta takových triků zapadlo, tak jiné se získaly milionů příznivců po celém světě. A teď tady mám jeden hodně podivný, a to je vkládání toaletního papíru do ledničky. Jako zní to hodně zvláštně, toaleťáček v ledničce, ale je to neotřelá vychytávka, která má jednoduché vysvětlení. V lednici se mísí vůně potravin, sýry, mléčné výrobky, maso, zbytky nejrůznějších jídel, což postupně vede k tomu, že z lednice vychází takový nepříjemný zápach. A když se k tomu ještě přidává vlhkost, tak se může tvořit dost ošklivá plíseň. A teď pozor, teď to přichází. Přichází ta role toho toaletního papíru. Do lednice dáte obyčejný toaleťák, který má vysokou savost a absorbuje přebytečnou vlhkost i část pachu uvnitř lednice. Takže stačí vložit jednu novou roli toaleťáku do jedné z polic, nechat ji několik dní působit a je po problému. Takhle, podle mě to vypadá blbě, když si třeba pozvete na dnešní den domů návštěvu, jo. Co si dáte? Chcete, já vám doleju, jo, chlebíčky ještě máme v lednici, teď otevře tuto lednici a tam je vyskládaný, jsou ty toaleťáky. Ne jeden, ale třeba prostě celý kompletně plato toaleťáku máte vyskládaný v lednici a teď ta návštěva kouká a říká, jako to nevysvětlíš, jo, to fakt jako nevysvětlíš tohle. Takže bacha, jestli k vám půjde dneska návštěva a budete

rádi krále popu a vzpomínáte často na Michaela Jacksona. Navíc v těchto dnech je venku film, dokonce vyšel i soundtrack tomu filmu, takže se o Michaelovi mluví více než kdy jindy. Tak pozor, dokonce proběhne 3. června, to už je za zhruba 10 dnů, výjimečná aukce, kde se bude dražit zhruba 50 předmětů spojených s králem popu. Tato aukce proběhne nedaleko Paříže, ale pozor, co je zajímavý, to je hlavní lákadlo a to je vysoce ceněná pódiová rukavice z bavlny a krystalů Swarovsky. Michael velice rád nosíval rukavičky, posázené krystaly a jednu dokonce používal při zkouškách na píseň Billie Jean v rámci turné Bad. A tato rukavice půjde pěkně do dražby a odhaduje se, že by se mohla prodat za nějakých 100 až 150 tisíc euro, což je... To je krásná sumička. Budou tam i další předměty, jako třeba černý klobouk z Victory Tour, nebo kalhoty turné, z turné Bad, či tričko z videoklipu Scream. To se bude dražit zhruba za 30 tisíc euro. Tady ty předměty schromáždil fanoušek, norský fanoušek pro zamýšlené muzeum. Nakonec si řekl, že bude lepší to fouknout do aukce. Kdybyste náhodou se jako do toho pustili a vydražili ty rukavice toho Michaela Jacksona, tak si je prosím vás potom doma dejte do nějaký vitríny. Ne, že si je vezmete a budete s nima pracovat na zahrádce. Třeba okopávat záhonky v rukavicích Michaela Jacksona za 150 tisíc euro. Jako úplně se to jako nehodí. Ale zase byste byli jediný v republice. Tak, dáme si Michaela, když už o něm mluvíme, tak si ho zahrajeme. Teďka mi jeden z našich posluchačů říkal, stěžoval si, říkal, Martine, ale vy vůbec na tom Kissu od Michaela nezahrajete písničku Who Is It? Tak co? Co slyšíte? Je tady Michael Who Is It pro všechny největší fanšmekry a fanoušky Michaela Jacksona.

Teď jste možná naladili Radio Kiss a říkáte si, tyjo, oni hrajou Jackson a Tomkisu, Máňo, oni hrajou Wizard. Tak jsme se tady bavili o aukci, kde se bude dražit rukavice Michaela Jacksona. Ještě tady mám jednu pikantéry o Michaelovi. Míří na Netflix nový dokument. Bude se jednat o sérii 3 dílů, kdy se bude řešit v těchto 3 dílech ty události z roku 2005. Kdy Michael Jackson čelil těm vážným obviněním ze zneužívání nezletilých. Proces tehdy skončil zpěvákovým osvobozením ze všech bodů obžaloby, avšak veřejné mínění zůstalo hluboce rozděleno. Tak o tom bude nový tady díl na Netflixu, nový seriál na Netflixu. Každopádně, když jsme u tohoto tématu, které se řešilo v roce 2005, schválně si vzpomenete, kdy se chodívalo na Neverlandu Michaela Jacksona spát. Kdy se velká ručička dotkla malé ručičky.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hlásíme čerstvou dopravní kolonu, ta je na dálnici D7 na příjezdu do Prahy. Jedete-li od Slaného, tak zhruba u Tuchoměřic začíná zdržení na 15 až 20 minut. Problémy hlásí také dálnice D1 u 9 křížů ve směru na Brno. Praha-Brno, to je trasa, kde se zdržíte kolem 15 minut, protože máme dopravní nehodu a objíždí se to přes benzínku, přes čerpací stanici na 9 křížích a z toho důvodu tu vzniklo zdržení. Tak jeďte opatrně, jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Díky.

0: až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
1: Prožijte Den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Radio Kiss počasí.
4: Sobota nám nabídne převážně slunečnou oblohu a hlavně teplo. Vítr dnes zafouká od východu rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 a 28 stupni.
5: Máme krátce po 9. hodině. Martin Hovorka s vámi na Kissu. Další skvělá muzika před námi jako Kate Ryan nebo Benson Boone.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

Ladíte Radio Kiss, máme pár minutek po 9. hodině a vyplatí se naše vysílání poslouchat i v sobotu, i v neděli, protože zrovna teď máme pro vás dárečky. Jistě máte rádi skupiny Lunatic a Verona. Tak byste neměli chybět, 12. června, je to v pátek, takže po práci, legraci, jak se říká, v pátek večer, Kamenice u Prahy, nedaleko pak jsou třeba Velké Popovice nebo zámek Štiřín, a v té Kamenici u Prahy 12. června na louce u fotbalového hřiště vyroste takový amfiteátr a tam vystoupí dvě hvězdy. Jak už tady padlo, Lunatic a Verona. A aby toho nebylo zbytečně málo, tak tyto dva koncerty doplní i DJové a moderátoři Rádia Kiss. Roman Anděl, Martin Hovorka. My dva spolu s vámi strávíme večer v Kamenici a pak taky Lunatic a Verona. A já mám pro vás v této hodině dvě vstupenky. Ale nebude to úplně jen tak. Potřeba, abyste poslouchali, a jakmile uslyšíte píseň od Verony, jakmile uslyšíte Veronu, tak 210 323 323. První z vás, kdo se dovolá, bere po dvou stupenkách na tuhletu monstrózní akci, která proběhne 12. června. Tak držím palečky a zhruba tak za půl hodiny si myslím, že už budeme mít známého vítěze. Benson Boone.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Co by to bylo za víkend, kdybychom si nedali něco dobrého na zub? A na mlsání vás právě teď lákáme do pivovaru ve Velkých Popovicích. Co tam ví Blanka?
2: Do Velkopopovického pivovaru se po roce vrátil Street Food Festival Kysáci. Pokud vás láká zažít den plný jídla a jarní atmosféry, tak si udělejte výlet do Velkých Popovic, které pro dnešek ožily chutěmi z celého světa.
1: Jako food festivaly to teďka je velký terno, protože já mám tady hnedka další food festival. Abyste nemuseli jezdit třeba až do Velkých Popovic, tak si můžete udělat výlet do Mladé Boleslavy. I tady proběhne food festival, a to v parku na výstavišti v Mladé Boleslavi. Tady světové chutě od Asie až po Ameriku a hlavně zábava pro celou rodinu, šťavnaté burgery, hot dogy, vietnamská kuchyně, thajská kuchyně, Indie, italská pizza, grilování, dokonce i pokrmy z hmyzu budou, stánek, kde bude chili, ale taky samozřejmě něco sladkého, jako španělské churros, rolovaná zmrzlina, palačinky, koláče, štrůdly, domácí limonády, prosecco, malinovka. Ježíši Maria, já bych to snědl úplně všechno a pak by mi bylo týden blbě, ale to nevadí, za ten zážitek to stojí. Takže přátelé, Boleslavský food festival, park na výstavišti, Mladá Boleslav.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWUF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, pozor, už příští týden jich v soutěžích Radia Kiss rozdáme spoustu.
1: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz

0: vyloženě letní atmosféra. Máme 9 hodin 40 minut. Tady píše Honza, že je takové počasí, že vyráží na ryby a k obědu si udělá něco na grilu. Tak to je úplně sympatický samozřejmě. No a další z našich posluchačů, René, tak ten řeže dřevo na zimu. První takovýhle jako horkej den a člověk jde řezat dřevo na zimu. Jestli by třeba nebylo lepší nafouknout bazén, nebo napustit bazén, roztočit výřivku a vále se celý den. Ale chápu, že ta práce se sama neudělá. Tak jakou písničku budeme hrát k těm všem aktivitám, které právě teďka děláte? Ahoj!
1: Ahoj, tady Sýma, zdravím všechny kysáky a kysačky. A chtěla bych požádat o písničku na přání, nějaký letní hit. Díky!
0: Je to tady, letní hit, jako Brno jsem vybral. Skupina Holky, všichni známe, má teďka staronovou píseň. Písničku Party v novém kabátu, o který se postaral Mark Voss. A ruku do ohně dám za to, že tohle to bude domácí letní pecka této prázdninové sezóny. Takže jdeme na to. Holky a Mark Voss, píseň Party. No a čekáme stále na Veronu, protože až ji uslyšíte, tak si zavolejte o vstupenky na velký koncert, který proběhne už 12. června v Kamenici u Prahy. Verona a Lunatic spolu.

0: k nám to tu hraje? Kdo pak se dovolal? Haló, Radio Kiss.
1: Ahoj, tady Jitka z Liberdy.
0: Jitko, Lázně Liberda, mohla by si nám říct, co nám teďka hrálo, Jitko?
1: Teď nám hrála Verona.
0: A proč jsme si hráli Veronu, to bys taky věděla?
1: Veronu jsme si hráli proto, že soutěžíme o vstupenky na Veronu a budou mít koncert s Lunatikem.
0: A ještě bys nám mohla říct, když tak hezky povídáš, kdy to bude?
1: Tuším, že v červnu, ale přesnej datum nevím.
0: Je to v pátek 12. června a ty máš dvě vstupenky.
1: Jo. Super, díky.
0: Tak evidentně patříš mezi faninky těchto dvou kapel, viď?
1: Ano.
0: A co je
1: vrstevník.
0: Vrstevník, no to je prostě naše skupina. A co víc, podle tebe, Lunatic nebo Verona?
1: Hele, jak pro koho, já si myslím, tak Lunatic, to byli pěkní kluci, Verona je pěkná baba, to si budeme povídat. Písničky mají pěkný, poslouchat se to dá, myslím si, že i ta mladší věková skupina si to ráda poslechne, takže si myslím, že je od každého něco.
0: Pro každého něco, hlavně tam můžou jít páry, protože přesně, kluci budou koukat na tu pěknou babu z Verony, na Veroniku, která zpívá ve Veroně.
1: Výborně,
0: a
1: ano.
0: Holky ženský budou koukat zase na oplátku na Lunatiky.
1: No já si myslím, že to bude trošku lepší pohled, ne?
0: Já nevím, prostě všechno je krásný, ale teď i kluci z Lunatiků jsou pěkný.
1: No právě.
0: Podobně i třeba chlapům se líbí kluci z Lunatiků.
1: Myslíš,
0: jo? Já nevím.
1: No ne, jakože by chlap měl zůstat doma, já mám
0: pocit jako. Třeba kluci, kterým se líbí pěkný kluci, se taky podíváte Lunatiky třeba.
1: No, tak může to tak být, no.
0: Jestli já se teďka poslouchají kluci z Lunatiků, tak mají určitě radost, protože oni jsou zvyklí na faninky, převážně.
1: Aha.
0: Každopádně, dvě vstupenky máš, přijeď do Kamenice u Prahy. 12. června, těšíme se moc. A pozor, Lunatic s sebou budou mít i kapelu, takže bude živá kapela.
1: Výborně.
0: Tak ahoj, měj se hezky.
1: Tak jo, budu se moc těšit. Papa, díky.
0: A my jedeme 90, protože to je to, co máme rádi. A z tohoto ranku vybírám právě teď Rednecks. A Spirit of the Hawk. Jitce gratulujeme, no a další vstupenky a tento skvělý koncert zase příště.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Za chvíli už bude 10 hodin dopoledne, víme o dopravních problémech. Dálnice D1, řekněme od Velkého Meziříčí až k Brnu, až vlastně k Rohlence, jsou jenom kolony. Chvilku jedete, chvilku stojíte, chvilku jedete, chvilku stojíte a takhle pořád dokola. Každopádně tento úsek je nic moc. Pak hlavně průtah Brnem. No, držíme palce, hlavně buďte trpěliví, protože asi ty kolony vás budou čekat. Momentálně výjezd z Prahy po dálnici D5 na Plzeň, taky kolony a ty začínají za Rudnou a měly by se táhnout až k Loděnici, taky tady je potřeba s tím, milí posluchači, počítat. Víme také o sražené Srnce, ta je na dálnici D4 na 44. kilometru ve směru na Prahu. Jestli máte i vy informaci o té své trase, nechte nám vědět, jak se vám jede přes apku Rádia Kiss.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
2: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
3: Rádio KIS počasí.
4: Sobota nám nabídne převážně slunečnou oblohu a hlavně teplo. Vítr dnes zafouká od východu rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 a 28 stupni.
5: Bylo 10 hodin, z KISu vás zdraví Martin Hovorka, mám pro vás Silver a taky Taylor Swift, ať se vám skvěle poslouchá i víkenduje.
6: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

hezkou sobotu a že bude krásná. Máme 23. května a máme naměřit necelých 30 stupňů Celsia. Takhle hezky bude zítra a de facto celý příští týden. Teploty, sluníčko, prostě normálně léto. Je tady léto a já jsem rád, že vás za malý moment mohu pozvat na akci, která vždycky má dobrý počasí. Nespomínám si, že by se ta akce konala za nějakého hloupého počasí. I letos to vyjde a to je 90s Explosion. Tak za malý moment pozvánka na místo, kde dneska to bude vřít v rytmu 90. A vy kysáci 90. milujete, my vám je hrajeme celkem pravidelně na kysu, hrajeme to nejlepší od 90. let. Proto třeba v této hodině se těšte na Wickfield, taky na United Six nebo na Masterboy. To jsou ty pilíře 90. hudby, které nás v této hodině čekají. A k tomu je pozvánka na jednu akci, kde dneska těch hvězd bude asi 15 z 90. let. Tak si počkejte.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Pokud stále pátráte po nějakém dobrém plánu na dnešní odpoledne, tak já bych o něčem věděl. V případě, že milujete 90ky a vzhledem tomu, že Kiss posloucháte, tak 90. léta určitě máte rádi, tak se dneska koná asi největší 90ková akce na světě. A jsme rádi, že ji máme v Praze. 90s Explosion, výstaviště pražské Holešovice. Je to vlastně na kraji parku Stromovka, tak tam ten areál, to neminete. Tak tam dneska se sjede více jak desítka 90kových hvězd. Alexia, Two Unlimited, Captain Jack, Rednecks, Mr. President, Max, Caught in the Act, Right Said Fred, Cut and Move, Real McCoy, Jan Wayne, no teda to je prostě sestavička a za Radio Kiss Martin Hovorka, to jsem já, dobrý večer, a taky DJ Basslicker, protože my dva celou show otevíráme takzvanou odpolední diskotékou. My děláme normálně ve dvě odpoledne diskotéku, takže přijďte už na začátek, abyste u toho byli s námi, ty největší 90kový hity od Basslickera a od Martina Hovorky a potom tím programem vás provede za Radio Kiss Sonja Ede. Takže naše trojice za Radio Kiss Sonja Ede, Martin Hovorka, DJ Basslicker na 90s Explosion, startuje to ve 14 hodin dneska v pražských Holešovicích. Ještě na jedno jméno jsem zapomněl a to je Stacy, to je tvář, bývala tvář 24/7, Is It Love a tak dále. No a Stacy včera představil v našem vysílání svůj nový hit. Další cover, další skvělou předělávku, tentokrát hitu Baker Street. Pomáhal mu s tím náš hudební inženýr Jean-Luc. No a pozor, přátelé, to je důležitý. Já jsem si včera se Stacym textoval večer zprávy, on už je tady v Praze na hotelu, a psal mi, že ta verze, kterou znáte z rádia, nebo já vám ji teďka pustím tu písničku, abyste slyšeli nejnovější počin Stacyho, Baker Street, tak mi psal, že naživo ta písnička má ještě větší gule, že to bude mít ještě větší grády, větší vibe, tak jsem zvědavej, jak moc se bude lišit vlastně ta stadionová, festivalová verze hitu Baker Street, kterou dneska Stacy v Praze také představí. Takže, přátelé, hvězda dnešní 90s Explosion Stacy a my se strašně těšíme na výstaviště, kam vyrážíme za Radio Kiss a doufáme, že tam budete i vy, milovníci 90. let.

digitálky, kazeťáky, ale i mrkváče nebo elastáky. Co jste v osmdesátkách nosili vy? Jeden z největších hitů této doby hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Dejme si za úkol najít nejstaršího posluchače, co dneska ráno poslouchá Radio Kis.
2: No dobře, zkusíme to.
3: Tady Martin, 48, ale asi nevyhraju, jo?
1: Pojďte se někdo ozvat, ale nedělejte si z toho, prosím vás, srandu.
4: Pánové, bylo mi 10. července 71.
5: Tady Marie, já vás strašně moc zdravím. Mně je 75 let.
2: 75, Maruško!
6: Maruško,
2: ty jsi naše vítězka.
5: A vás od doby, co tohle rádio začalo vysílat. Jste moje nejmilovanější zamilovaný rádio.
2: To se tak hezky poslouchá.
7: Když se stane, když ráno vstanu, takže jsem asi nejstarší člověk na planetě. Ale zapnu Kis a v tu ránu se mi vrátí život dožil. Takhle na nás působíte.
0: Raní Kis od 6 do 10.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Kultovní německá ponorka United Six se zapsala do historie nejenom jako námět Oscarového snímku, ale i řadou neuvěřitelných zkušeností. Třeba hlavní inženýr této ponorky, Friedrich Grade, se dožil neuvěřitelných 107 let a zemřel teprve nedávno. Ale přátelé, protože jsme na hudebním rádiu a protože Rádio Kiss miluje devadesátky, tak teď nás čeká taky ponorka, taky United Six, ale parta z 90. let, která se podle tady té ponorky pojmenovala. A nejslavnější hit, oni měli dva. Jeden byl Heaven a ten druhý právě Das Boot. A na melodii tohoto hitu bych rád zazpomínal právě teď v 10.40, protože tato píseň patří mezi legendy našeho playlistu a navíc legendárními hity je prošpikovaná i horečka sobotní noci a ta nás čeká dneska večer. Po 19. hodině opět roztočí svůj rádiový mejdán DJ Basslicker a bude vám v éteru Rádia Kiss nabízet ty největší taneční pecky, šlehy, bomby po roce 1990. Takže si to můžete všechno užít. Ten hudební unikátní mix od 90. až po současnost. Všechno v remixech a v tanečních verzích. Prostě horečka sobotní noci po 19. hodině na Kissu. Nenechte si to ujít a teďka už vychutnávejte tuto melodii, která věřím, že potěší nejednoho kysáka.

0: Ladíte Radio Kiss 10.50, píší posluchači, že je šílený horko, že třeba naplánovali mytí okén a že se to nedá teď v 10 pade. No jo, prostě 30 stupňů Celsia, toho se dneska dočkáme. Je to normálně na opalovací krém a rozhodně na šortky a na krátký tričko. To si pojďme říct úplně na rovinu. V každém případě dneska kolem 4:45 odpoledne startuje hokejové utkání a vypadá to, že mnozí ho budou sledovat přímo z bazénu.
1: No čau, no tak to je jasný, že je krásný počasí, já už vrčím, já už mám napuštěný bazén, výhřivku a jedeme bomby tenhle víkend, hokej k bazénu a jdeme fandit.
0: Ano, náš posluchač řekl správně slovo, jdeme k bazénu a dá se jít i k veřejnému bazénu, nejenom, že si třeba pozvete 2-3 kamarády, protože jste napustili zrovna bazén u sebe doma na zahrádce, ale sportoviště Chrudim dneska zahajuje sezónu na letním koupališti, mají zapnutý KIS v reproduktorech a jedou to tam, napsal nám plavčík Adam a přidal k tomu i fotografii. Teplota vody 22 stupňů, teplota vzduchu 23 stupňů, to bylo v 10 hodin, když posílal tu zprávu a přidal tam i fotografii. Bazén, nikde nikdo, prvních pár lidí na dekách a prochází se tam, zrovna to vyfotil v momentě, kdy se prochází slečna kolem bazénu, má zaříznutý plavky, to je takový ten pohled, který třeba v srpnu už vás ani jako nenatchne, že mají holky zaříznutý plavky, ale takhle na konci května, když vidíte první zaříznutý plavky sezóny, tak to je samozřejmě hezký pokoukání, to je úplně něco, co jste neviděli celou zimu a je v oči navrch hlavy. No ale když jsme u těch plavek, tak samozřejmě vždycky baví, jak ty holky řešejí, co si koupit za ty plavky, jo. Jo, půl roku šetří na plavky, řešejí, jaký si koupí plavky, pak se je koupěj a chlapi stejně koukají jenom na nohy. Tak hrajeme Master Boy. A zdravíme k vodě všechny plavčíky i plavčice i holky v zaříznutých plavkách.

0: Pecky jsem za volantem po celé republice.
1: Ladíte rádio KIS na 12. kilometru D5 ve směru na Plzeň z Prahy. Máme dopravní nehodu, tvoří se kolony hned za Rudnou. Pak jsou problémy také v Praze na jižní spojce. To proto, že u Barandovského mostu došlo k dopravní nehodě.
2: Čau všichni, Praha, jižní spojka směr Barandovský most. Za sjezdem na Braník nehoda dvou aut, blokovaný pravej a prostřední jízdní pruh, průjezd nejenom levej. Teď aktuálně kolona až Bůh ví kam, takže doporučuju sjet nejspíš už na Kačerov, jestli tady nechcete strávit krásný dopoledne. Tak šťastný dojezd, ahoj.
1: Děkujeme za informaci. Jižní spojka v Praze ještě jednou, a to v opačném směru. Na Lanové mostě také dopravní nehoda. I tady se tvoří kolony ve směru od Strašnic dál právě k Lanovému mostu. Tak si počítejte, stejně jako s problémy na dálnici D1, exit 15 Popovice, tady máme porouchaný nákladňák, tvoří se kolony, a uspaná je D1 také za sjezdem na Velké Meziříčí. Tady došlo k nehodě a tady jsou kolony na pěkně dlouho, tak s tím kysáci počítejte.
0: Radio KIS, filmové tipy.
3: Prima na své streamovací platformě Prima Plus od 22. května uvádí nový kriminální seriál Inspekce. Vojta Dyk a Kristýna Ryška nás v osmidílné série vezmou na generální inspekci bezpečnostních sborů, kde nám představí nový svět zločinu a trestu, kriminality a spravedlnosti. Tato série vznikla ve spolupráci s Gipsem a její ambicí je přiblížit českému publiku svět, který je veřejnosti převážně skryt. Tak si užijte novinku s názvem Inspekce. Pro KIS Katka Čepelíková.
4: V Matikonu každý den vyrábíme věci, které mají hodnotu. A Matikon ví, že zatím stojí lidé jako ty. Proto Matikon hledá nové kolegy do výroby i na technické pozice. Ivanovice na Hané nebo Holubice. Vyber si, kde chceš pracovat. Přidej se k Matikonu a buď součástí týmu, který funguje. Mrkni na Facebook Matikon.
5: Tohle ještě pořád sneseš? To vytahaný, nepohodlný prostěradlo, co tě každou noc štve? Tak se prober. Protex, český výrobce, má řešení.
6: A teď 20% slevu na pevný, dokonale padnoucí prostěradla, co drží jako přibitý.
5: Komfort, co tě přinutí zůstat v posteli. Klikni hned na protex.cz a vyměň ten hadr za kvalitu.
7: Hledáte šperky, které si zamilujete? Navštivte Zlatou Roudnou v Plzni. Největší šperkařský dům v kraji. U nás se výběr stává zážitkem. Nabízíme obrovský výběr, skvělý přístup a perfektní zlatinskou práci s doživotní zárukou. Najdete nás na adrese na Roudné 47. Zlatá Roudná. Místo, kde krása potkává tradici.
8: Prožijte Den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia KIS.
1: Verona.

0: ten tvůj. Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss počasí.
1: Sobota nám nabídne převážně slunečnou oblohu a hlavně teplo. Vítr dnes zafouká od východu rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 a 28 stupni.
2: 11 hodin dopoledne, s vámi je na Kisu Martin Hovorka. Moc vás zdravím a posílám Gigi od Agostina i Katy Perry.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Show Rádia Kiss.
1: Já jsem právě teďka nahlédl do našeho Kiss Shopu, co tam máme zajímavého a co by se hodilo z naší nabídky do těchto dnů. A vzhledem tomu, že jsem před okamžikem mluvil o tom, že už se otevírají první letní koupaliště, v Chrudi mi otevřeli letní koupák, už tam jsou první nedočkavci a no 22 stupňů má voda, což se dá, to je dobrý, to je v pořádku. Ani moře v Chorvatsku nemá v létě víc, takže 22 stupňů Celsia, bazén v Chrudi mi, letní koupačka otevřeno a tady by se hodila nějaká letní osuška. A my takovou máme, kysáckou v barvách Rádia Kiss, kysáckou osušku, můžete se do ní zabalit, můžete si na ní lehnout někde na koupáku. No já si myslím, že když teďka zabrousíte na Kiss Shop, kam se proklikáte přes kiss.cz, tak kysácká osuška v designu Rádia Kiss by vám mohla udělat radost. Já si myslím, že až ji roztáhnete na pláži, třeba Klůček u Máchova jezera, že tam budete opravdu za kabrňáky. Takže mrkněte na Kiss Shop, omrkněte náš sortiment a věřím, že nejenom osuška, ale třeba jako i zapalovač. Tam máme aktuálně nový, ten se může hodit, až budete dneska večer zapalovat ohýnek a rozjíždět grilovačku. Tam ten zapalovač, jako když najdete. Dáme si Faithless, taky nás čekají Maroon 5, ať máte skvělou sobotu s Rádiem Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Celou sobotu a neděli vám na Kissu dáváme mraky tipů, kam se dá vyrazit. Třeba právě teď bychom tu měli něco pro rodiny s dětmi. Dokonce se ozývají naši posluchači, kteří vyrážejí za jednou večerníčkovou postavičkou.
2: Akorát jedeme do Mostu, je nádherný počasí a chtěli bychom vám doporučit, dneska jsou slavnosti v Kadani, slavnosti Maxi Psa Fíka, pro děti úplně fantastická akce, tak perfektní dorazit a užít si ten krásný prosluněný víkend. Tak zdravíme Kisáky a mějte se, ahoj, tady Michal.
1: Michale, děkujeme za pozvánku. Pokud vyrážíte někam s dětmi, opalovací krém by to chtělo, asi i sluneční brýle, no a šortky, krátký tričko, protože má být až 30 stupňů dneska, takže si opravdu užijeme, to už je opravdu letní den se vším všudy. No a pokud byste chtěli ještě jednu akci, kam se dá vyrazit s dětmi, tak poslouchejte dobře Blanku, i ona má skvělý tip.
3: S dětmi můžeme Kysáci tento víkend vyrazit na Sychorov, na pohádkový les. Zámecký park se proměnil v místo, kde děti čeká spousta úkolů a na konci dárek.
1: Těšíme se i na vaše nápady, kam se podívat. Věřím, že další vytáhnete ze svého rukávu a pošlete přes apku Rádia Kiss. Těšíme se a na oplátku posíláme muziku Lauren Wolf anebo právě teď David Guetta.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
3: Rádio Kiss.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWUF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, už příští týden jich v soutěžích Radia Kiss rozdáme spoustu.
1: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz

0: Nazdar, z KISu máme pár minutek po půl dvanácté a teďka bych rád přivítal jednoho nebo jednu z vás na lince 210-323-323. Společně vybereme nějakou hezkou písničku, ale nejprve, kdo pak je tam na té lince? Ahoj.
1: Je, halo, ahoj, tady Květa.
0: Květo, ty nám jenom kveteš v tom vysílání.
1: No to je úplná náhoda, já teď jsem říkala, že zkusím zavolat a tak se to podařilo.
0: Pověz mi, už si letos nasadila sluneční brýle?
1: Už jsem nasadila.
0: A dokonce dneska už jsi mazala opalovacím krémem?
1: Ne. To ne, pasím.
0: My až u moře, my až v tom Chorvatsku, viď, vytáhneme ty krémy.
1: Jasný, já jsem ještě u moře nebyla, ale už se chystáme.
0: No taky, a těšíš se aspoň?
1: Těším.
0: Budou nějaký nový plavečky? Pro letošní sezónu?
1: No, něco.
0: Něco bude. Tak pověs mi, jakou dáme písničku teďka. Nějakou letní asi, viď?
1: Nějakou letní a možná mě napadá, jestli třeba tu vaši Kiss Message je taková jako veselá.
0: Tak dobře, tak jo, tak jo. Si dáme.
1: No tak super, tak mám radou.
0: A plány tvoje na dnešní odpoledne?
1: Dneska odpoledne běháme tady dítě. Dneska odpoledne máme oslavu, protože dneska mají svátek Vladimírové. Takže se nám tady sejdou odpoledne dva, manžel a děda.
0: Tak jo, zdravíme Vládi, užijte si to moc, užijte si oslavičku, nějaká grilovačka bude. Třeba i skočíte do bazénu možná v průběhu večera, viď?
1: Možná,
0: všechno bude. Tak se mě krásně, díky za telefon, ahoj.
1: Já prostě moc děkuju, ahoj. Radio Kiss.

0: to jsou poctivý devadesátky, které máme na rádiu Kiss tak rádi. Get Away, Max za 10 minut pravé poledne. No a pojďme zpívat, protože u nás na Kissu se zpívá každý týden.
1: Lepší než originál.
0: Máme oblíbenou rubriku Lepší než originál, kde vždycky vstoupí do studia někdo z našeho týmu, vybere si píseň, která je mu třeba nějakým způsobem blízká, nebo ví, že by byl schopený zaspívat lépe než samotný originál, a pustí se do takzvaného coveru, do předělávky. No a ten výtvor vy potom hodnotíte u nás na webu na kiss.cz, hodnotíte, zdali ta nová verze je lepší nebo horší než originál. Včera se do tohoto velkého souboje pustili naše holky zprávařky. Konkrétně Tereza Jandová, Blanka Holoubková a Lucka Sinková. A vybrali si pohádkovou melodii Statistika nuda je. Poslouchejte dobře, jak to vypadá. Jak to zní v nové verzi od našich zprávařek, tato pohádková melodie. A pak už jenom hlasujte u nás na webu kiss.cz.

0: Já si tuto píseň od včerejšího rána zpívám pořád. Pořád mi to zní v hlavě. Takže asi dobrý. Asi lepší než originál.
1: Zkysu Blanka Holoubková. A teď zpátky domů.
0: Je to tak, jsme tady zpátky. Vy můžete hlasovat na kiss.cz. Zdali tento nejnovější počin v rubrice Lepší než originál je lepší nebo horší než originál. Já, protože mě to zní v hlavě neustále dokola, tak já tam dávám palec nahoru. Teď už Kato, Pecka, Turn the Lights Off. No a jsme zvědaví na pondělní ráno, protože to budeme hodnotit celé vaše hlasování. A holky půjdou samozřejmě tady před komisi a před porotu, kterou jste vy, naši posluchači.
2: Lepší než originál.
0: Asi.

0: Kissem za volantem po celé republice.
1: Ladíte Radio Kiss, problémy hlásí dálnice D1 několik kolon. Ta první mezi Prahou a Brnem je hnedka u exitu na Benešov. Tady začíná a pojedete v ní až, nebo budete se v ní sunout až k mostu Šmejkalka, který se stále opravuje. Tady to je kratší zdržení. To mnohem delší je pak u Velkého Meziříčí. Kolony začínají na 141. kilometru a budete v nich stát po následujících 10 kilometrů. I objízdná trasa je tady ucpaná. Problémy jsou mezi Prahou a Turnovem, dálnice D10, u Bakova je kolona zhruba na 15 minut a pak máme havárku také na Barandovském mostě, to už je Praha a z důvodu toho máme kolonu kolem 20 minut od Kačerova, takže Kačerov, Barandovský most, tady to je velký špatný. Zdravíme i do Prahy řidiče a jestli víte o nějakém dalším dopravním zádrhelu, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Díky.
0: Nové i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
2: Hi, this is Denzel. How are you doing?
3: Hi, this is Zina.
4: Hi, this is Marcus Schultz.
5: Hello everyone, this is Alexandra Sten.
6: DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už dnes od 7 večer.
7: Na Radio Kids.
8: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
9: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
10: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Který je ten tvůj? Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss i o víkendu. Rádio Kiss počasí.
1: Sobota nám nabídne převážně slunečnou oblohu a hlavně teplo. Vítr dnes zafouká od východu rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 a 28 stupni.
2: Je pravé poledne, posloucháte Radio Kiss, s vámi je Martin Hovorka, mám pro vás NSYNC, taky Denzla, ať se vám skvěle víkenduje. Hezké sluníčko!
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: ohromný hit. Já si myslím, že velký odpolední hit bude hokej. Dneska po 16. hodině to vypukne. Každopádně máme tady dokonce vzkaz od naší slovenské posluchačky, která si představte, že nás poslouchá až v Košicích. Ahoj!
1: Ahoj Martine, tu je Sima z Košic, zo Slovenska a zabudol si na jeden jediný dnešný taký zaujímavý program, kedy je dnes hokej, kedy hrá Česko a Slovensko. Myslím si, že hodne veľa ľudí sa na to chystá a toto bude jeho určite program.
0: Já už jsem tady o tom mluvil dneska ráno, velmi brzy, kolem 7:30, to spousta z vás ještě spala a říkal jsem, že to je jediných 3x20 minut, kdy se Slováci a Češi budou nenávidět. Jo? Slováci budou říkat, Češi, vy kobliházi, nepocukrovaný, a my budeme zase říkat, vy kamzíci trojnohý, proč se budeme takhle nadávat, prostě, ale bude to vlastně všechno v dobrým, protože potom si podáme ruce a budeme se vlastně usmívat, jak ten zápas byl pěknej, peprnej a zajímavej. Takže v 16:20 dneska.
2: Zdravím vás všechny kysáci. Včera jste hlásili, že má být krásný počasí, krásný víkend, takže pivo nachlazený, televize pod pergolou připravená, dneska Česko, Slovensko. Ať to dopadne, hlavně ať je to pěkný hokej. Mějte se a pěkný víkend.
0: Přesně, to je krásně řečený. Ať to dopadne, jak to dopadne, hlavně ať je to hezký hokej. Tak sraz pod pergolou dneska ve 16:45. A na kysu teďka kaskáda Boy

0: Ladíte Radio Kiss, celou sobotu a neděli vám dáváme spoustu tipů na místa, kam se dá vyrazit, kde se co děje. Dneska je krásně, dneska je hezky vlastně úplně všude, i v práci, když máte otevřený okno. Za okamžik Sigala a Ellie Goulding, ale teď další dvě pozvánky na nějaký skvělý místa.
1: Kiss Active, Kiss Active Weekend.
0: V tento okamžik vyrážíme do hlavního města, a to společně s Terezou.
2: Zveme vás dnes do Holešovic na Papír Fest, výběrový festival lokálních papírenských značek. Na své si přijdou milovníci sešitů, diářů, samolepek, psacích potřeb, přáníček a spousty dalších pokladů z papíru. Součástí programu budou také workshopy pro děti i dospělé.
0: Spousta zábavy také dneska na Pelhřimovsku, odkud se už ozývají naši posluchači a chtěli by nás pozvat na jedno, dá se říct, rodinné odpoledne.
3: Ahoj, já bych vás chtěla pozvat na Vyskytenské pré do Vyskytny u Pelhřimova, kde se koná odpoledne dětský den se spoustou her pro děti, soutěží, autíčka na ježdění, skákací hrad, prima občerstvení. A večer, aby se pobavili i rodiče, zábava. Ahoj, Lucka.
0: Pokud máte i vy nějaký skvělý nápad na aktivitu pro sobotní odpoledne, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Rádi si s vámi zavysíláme.

Připomeňte si dobu, kdy se nosily síťovky, kožené bundy a trvalá. Jeden z největších hitů 80. let hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

0: Tanečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: My to opět budeme směřovat v našem vysílání k dnešnímu večeru, kdy v 19 hodin odstartuje další hudební speciál Rádia Kiss. Tentokrát vám budeme hrát ty největší taneční pecky od 90. až po současnost. Horečka sobotní noci, jak jinak než s DJem Basslickrem. A já tu mám další písničku, kterou DJ Basslicker miluje a pravidelně ji zařazuje do svých setů. Jsou to Red Five, což je projekt německého producenta Tomáse Kukuly, který jednoho dne tak jako složil, dal dohromady, uplácal na počítači v těch softwarech, jen tak vlastně pro zábavu skladbu The Beat Goes On. Vydavatelství tuto skladbu odmítlo. Řekli, my to jako single nechceme, na album to nedáme, to nedoporučujeme, to by nemělo úspěch. A tak naštěstí Tomáš Kukula se rozhodl pro variantu B, to znamená nespoléhat se na hudební vydavatelství, ale požádat kamarády, DJe, lidi z rádií, jestli by to nechtěli prostě hrát. A tak teda písnička se dostala mezi lidi mimo hudební vydavatelství a nakonec se z toho stal obrovský eurodancový hit roku 1996. The Beat Goes On. Já věřím, že tahle melodie, kysáci, vám právě teď

Tak co? Poznali jste, kde se Paul Keen a Aquagen inspirovali, když dávali dohromady tady tu písničku? No samozřejmě, u Snapů. A Snap, to je originál. My jsme si zahráli tu nejnovější verzi, kterou tady na Rádiu Kiss máme tak rádi. No a když jsme si tady naťukli 90. léta, tak dnes odpoledne to o 90. bude v případě, že jedete na pražské výstaviště do Holešovic, kde startuje už ve 14 hodin akce 90s Explosion, u které letos stojí Rádio Kiss a kterou moderuje Soňa Ede. A já, Martin Hovorka, a se mnou DJ Basslicker děláme takzvanou warm-up show, takzvanou odpolední dýzu na 90s Explosion. Takže jestli máte rádi 90ky a baví vás to dnešní odpolední počasí, namažte se opalovacím krémem, vemte si sluneční brýle, nějaký 90kový outfit, ideálně třeba ledvinku kolem pasu a vyražte v šortkách a v krátkém tričku na pražské výstaviště, protože my se tam na vás budeme těšit. DJ Basslicker, Martin Hovorka, my dva děláme dýzu, ta startuje vlastně už za hodinu. Já se teďka musím rychle přesunout, přemýšlím, jestli to bude rychlejší metrem nebo tramvají, každopádně rychlý přesun do Holešovic na výstaviště, abych ve 14 hodin byl na značkách v rámci akce 90s Explosion, kde se kromě nás z Kissu objeví takové hvězdy jako Two Unlimited, Stacy, Captain Jack, Rednecks, Mr. President, Caught in the Act, Right Said Fred, Cut and Move, Real McCoy a další, prostě 90. odpoledne v pražských Holešovicích. Doražte, těšíme se na vás.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezkou sobotu přejeme na silnice, pojďme se podívat na D7.
2: Ahoj, já rovněž hlásím problémy, když se z Prahy jede na D7, tak v obou pruzích, v obou směrech je tam ta oprava, tak to tam dost stojí a skáče.
1: Děkujeme moc. Zdržení v obou směrech na tomto místě u letiště je kolem 20 minut, počítejte s tím. D1, tam se zdržíte ve směru z Prahy na Brno od 150. kilometru, taky zdržení kolem 20 minut. A pozor si dávejte i na silnici 12 mezi Prahou a Kolínem. U odbočky na Bilany je nehoda, jsou tam záchranné složky a zasahují dovozovky, takže se také zdržíte. Vám všem přejem šťastnou cestu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Auto se třemi mladými lidmi narazí ve 160-kilometrové rychlosti do cihlové zdi. Jsme minus dva lidi, plus jeden živej. Mohla to být tragická nehoda, ale taky chladnokrevně vykalkulovaný zločin. Přežila dívka nebo její mládenec, anebo snad jeho kámoš. Zapeklitý příběh budeme rozmotávat třeba už dneska večer na Netflixu. Dáte si taky dneska bouračku? Pro Kiss, Katka Čepelíková.
4: Hledáte šperky, které si zamilujete? Navštivte Zlatou Roudnou v Plzni. Největší šperkařský dům v kraji. U nás se výběr stává zážitkem. Nabízíme obrovský výběr, skvělý přístup a perfektní zlatinskou práci s doživotní zárukou. Najdete nás na adrese na Roudné 47. Zlatá Roudná. Místo, kde krása potkává tradici.
5: Tohle ještě pořád sneseš? To vytahaný, nepohodlný prostěradlo, co tě každou noc štve? Tak se prober. Protex. Český výrobce má řešení.
6: A teď 20% slevu na pevný, dokonale padnoucí prostěradla, co drží jako přibitý.
5: Komfort, co tě přinutí zůstat v posteli. Klikni hned na protex.cz a vyměň ten hadr za kvalitu.
7: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
0: Ještě chvíli a zase hrajeme to nejlepší od 90. let.
8: V Matikonu každý den vyrábíme věci, které mají hodnotu. A Matikon ví, že zatím stojí lidé jako ty. Proto Matikon hledá nové kolegy do výroby i na technické pozice.
9: Ivanovice na Hané nebo Holubice. Vyber si, kde chceš pracovat.
8: Přidej se k Matikonu a buď součástí týmu, který funguje. Mrkni na Facebook Matikon.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: tvůj. Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Nedělní den bude ještě teplejší než ten sobotní. Bude jasno a také slunečno. Vítr zafouká jen slabě od severovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
2: Teploty letní, jak jste slyšeli, tak si dáme nějaký letní hudební kousek. Las Ketchup a Sadehe, krásný odpoledne přeje Honza.
0: To nejlepší, to nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

Hey Brother na rádiu Kiss. Zdraví vás Honza Průcha, s vámi tady budu až do 19. hoďky a hlavním tématem, jako vždycky v sobotu odpoledne, bude samozřejmě Active Weekend a jukeboxy. Nejdříve k tomu Active Weekendu. Pamatuju si, kolikrát máme venku hnusně, když to tak musím říct, a opravdu se nedá dělat skoro nic. Dneska je to pravý opak. Počasí nádherný a vlastně možná vybíráte z mnoha možností, co dělat. I tak budu rád, když mi nakonec dáte vědět, co jste vybrali, jaký máte plány na dnešek, na zítřek a ozvete se přes mobilní apku Rádia Kiss. Samozřejmě dneska se může dělat spousty věcí, nějaký ty výlety, taky se možná chystáte na nějakou zahrádku s obsluhou, sledovat hokejový derby na mistrovství světa. Už se nám v plném proudu taky rozjeli různé pouti a tak dále, těch možností je hodně. Takže Active Weekend za pár minutek, do té doby muzika, Dazej, taky Ed Sheerana právě teď už. Aleso, vám všem krásný poslech.

0: Kiss Active Weekend.
1: Tak jdeme na to, kysáci, jsem moc rád, že se ozýváte s tipama do Active Weekendu, jako třeba Petr.
2: Ahoj, tady Petr, Ústí nad Labem. Tak je nádherný počasí, jako stvořený na výšku na motorce. Takže nasednu, pojedu se projet a mám v úmyslu navštívit místo pusté kostely. Točila se tam pohádka Z čerty nejsou žerty, myslím, že z roku 84. Mějte se, kysáci.
1: No a pokud nemáte motorku, stačí třeba koloběžka, kolo a nebo dokonce můžete dojít i pěšky. Díky za tip, Petře, teďka už tady máme jeden tip od Blanky.
3: Vinný košt a festival chutí probíhá dnes v Kolíně. Dnes patří Karlovo náměstí milovníkům dobrých vín a všelijakých pochoutek, kysáci. Jednotlivá česká i moravská vinařství tady představují svá vína a nechybí ani celodenní program.
1: No a aby toho nebylo málo, tak se přidal ještě Niky a má takovej tip, který asi není úplně reálný, no pojďte si to poslechnout.
4: Čau, kysáci, to se pořád řeší, Češi versus Slováci, co dělat o víkendu. Tak je to jednoduchý, my tady v Egyptě hokej koukat budem, a co dělat o víkendu? No ideálně si koupit letenku na dovolenou a přiletět za náma do Egypta. Čau, zdraví Niky.
1: Niky, to se ti to řekne, běžte si koupit letenku na dovolenou a vyražte za náma do Egypta. Já skočím do večerky, schválně, jestli tam nějakou tu letenku budou mít.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWUF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, už příští týden jich v soutěžích Radia Kiss rozdáme spoustu.
1: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: Na telefonu už mám Janu. Ahoj, Jani.
2: Ahoj všem.
1: My tě taky zdravíme, Jani. Ty teďka s manželem děláš rekonstrukci bytu nebo baráku?
2: Baráku.
1: A děláte elektriku, no tak ať to jde dobře od ruky. Ta elektrika, to je celkem důležitý, takže bacha na chyby. Co k tomu pošleme a koho budeš pozdravovat?
2: Je to Adela, to je od Saše, a přeju to hlavně manželovi, ať se mu to všechno podaří. Mm-hmm. Všem dobrým lidem, ať užijou dneska krásný den a hlavně tobě do studia.
1: Děkuju a posíláme Saše, ať to jde pěkně od ruky, měj se, ahoj.
2: Moc děkuju a mějte se krásně, ahoj.
3: Oje, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo.
4: ¿Por qué?
3: Porque la vida es corta.
4: Déjame en paz, déjame solo, yo vivo hoy, no miro para atrás.
3: Pero piensa que es muy importante mirar.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení.
1: Ano, přesně tak, kysáci, blíží se doba, kdy bude jeden den za druhým horko a při těch horkách je potřeba pořádně pít. Ne, že tedy pořád budeme pít něco sladkého nebo něco s alkoholem, ale taky občas prostě musíme vypít vodu, že jo? A občas nám prostě doma ta voda nechutná. Já teda musím se přiznat, tam, kde bydlím, je strašně ošklivá voda. Takže kupujeme balenou, což se jako ale trošku prodraží a navíc jako je to otrava, tahat to z toho obchodu a tak dále. A řešení má pro nás tedy web Aquatopshop.cz. Oni totiž do soutěže darovali filtry na tuhletu vaší kuchyňskou vodu. A soutěžit o tyhle ty filtry budeme příští týden od pondělí do pátku a každý den rozdáme rovnou dva ty filtry mezi vás. Takže se, kysáci, mrkněte na náš webkys.cz. Jak ten filtr přesně vypadá, co všechno vlastně to jako umí, proč by

byste ho měli mít doma, protože já, co jsem si to pročítal, tak nechápu, že ho do teďka ještě nemám. No a vy budete mít možnost, ať už v ranním kysu, anebo v odpoledním jumpu, si jeden z těchto filtříků od Aquatop Shop získat. Takže hodně štěstí, kysáci!

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Opět se mrknem na silnice, ozvala se z nich kysačka Pavlína. D8 ve směru na Prahu před sjezdem na Karolpu, je tam nějaká komplikace a začíná tam být kratší kolona, zatím tedy pouze do 5 minut. Dále pak se trošku zdržíte na D10 při výjezdu z Prahy od zhruba 3. kilometru. Zdržení je však do 10 minut. Stejně tak do 10 minut D7 na úrovni letiště v obou směrech kvůli dopravnímu omezení a ještě D1. Tam je zdržení ve směru z Prahy do Brna zhruba od 147. kilometru na půl hodiny. Šťastnou cestu!
0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
0: Posloucháš KISS? Radio KISS. Tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz. Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte 2 vstupenky a 3. získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
3: Nejoblíbenější

0: ten tvůj? Kde je ten tvůj? Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss počasí.
1: Nedělní den bude ještě teplejší než ten sobotní, bude jasno a také slunečno. Vítr zafouká jen slabě od severovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
2: Užívejte si sobotní odpoledne s Rádiem Kiss. Zdraví vás Honza Průcha a k tomu všemu vám bude hrát skvělá muzika French Affair.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

Kisu nám doznělo Pumping Blood od No No No. Máme 14 hodin 10 minut, kysáci, takže ještě 10 minut a 2 hodinky k tomu, nežli vypukne hokejové derby na mistrovství světa Česko versus Slovensko. Nebudu říkat, kdo si myslím, že je favorit, to je asi jako jasný, komu fandím, ale myslím si, že to bude 50-50, jako vyrovnaný. Každopádně dneska se hraje i důležitý fotbal, nevím, jestli sledujete nebo ne, ale samozřejmě o mistrovi naší první fotbalové ligy je rozhodnuto už dávno, ale dneska se rozhoduje o tom, kdo naopak sestoupí z první ligy. A proti sobě před 10 minutami vlastně učinili úvodní výkop Dukla Praha a Baník Ostrava, takže Praha je dnes plná ostravských fanoušků. No a kdybych měl říct, jako kdo by měl vyhrát a zůstat, tak to vám neřeknu, protože oba jsou to takový tradiční kluby, který by si myslím, že oba měli do té první ligy patřit, ale bohužel dneska to nějak dopadne za nějakých, dejme tomu, 80 minut hry, 90 minut hry, bude jasno. Teďka už ale opět zpátky za muzikou, kterou máte rádi, čeká nás Magic, Aqua, taky Sam Felt. No a samozřejmě nesmím zapomenout, že si dáme další Active Weekend, takže dejte vědět, jaký jsou vaše plány v tomhletom krásným téměř letním počasí.

0: KISS Active Weekend.
1: Kisáci, až do 17. hodinky dneska ještě můžete navštívit Pražský hrad, protože tam je dětský den a vaše děti tam zažijí pestrý program plný soutěží, her, kvízů, zábavních a vzdělávacích aktivit, ale taky samozřejmě takovou jakože nenáročnou zónu, kde nějaká ta atrakce sem tam a pro vás třeba čerstvé kafíčko, lehátko na odpočinek a tak dále. Takže Pražský hrad, myslím si, že skvělá volba pro tohleto krásné počasí. Navíc samozřejmě je to v krásném historickém prostředí. A když už jsme u dětí, tak pozvánku pro vás, co nevíte, co s dětmi, má pro nás i Blanka.
2: S dětmi můžeme, Kysáci, tento víkend vyrazit na Sychorov, na pohádkový les. Zámecký park se proměnil v místo, kde děti čeká spousta úkolů a na konci dárek.
1: Tak děkujeme Blance a vy si, Kysáci, užívejte krásný víkend.
0: KISS Active Weekend.

pamatujete na své první mixované kazety plné legendárních hitů? Teď vám jeden z těch nezapomenutelných osmdesátkových hrajeme na rád.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jaké jiné rádio probudí český národ tímto hitem? S tuňákem.
2: S tuňákem.
1: Pojď, pome. To je Binec dneska. To budeme hrát každý den tohle nově.
3: Řekli jste, že chcete dno českého éteru? Tak jsem ho vybral.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Ano, kysáci, i dnes večer po 19. hodince s DJem Bassklickrem horečka sobotní noci. A možná ani netušíte, kolikrát se tak nějak skrytě objeví v nějakých peckách, který máte rádi, jméno Alex Christensen, neboli Alexi. Amigos Forever, tak to je přímo jeho věc samozřejmě. A má spousty a spousty hitovek, protože tady ten německý producent je opravdu šikovnej. A ono to tak občas bývá, když je někdo až moc šikovnej a má až moc nápadů, tak si získá takovou nějakou jako škatulku a pak, když udělá něco trošku jiného, než je od něj očekávaný, tak se to nechytí. A právě proto si tyhle ty hvězdy, tyhle ty géniové dávají různý pseudonymy a další jména. A Alex Christensen tomu není výjimkou, protože pod názvem Jasper Forks se skrývá také Alex Christensen. A on totiž je spíš zaškatulkovaný v takovém tom energičtějším stylu, v té rychlé taneční muzice a říkal si, já bych ale chtěl dělat taky něco pohodovějšího tanečního. A právě k tomu sloužil projekt Jasper Forks a velikánský hit River Flow in You. Pojďme si ho dát právě teď na Rádiu Kiss.

0: Shop Rádia Kicks.
1: A jde se nakupovat, kysáci. Přiznám se, že jsem, dá se říct, milovník nakupování. Vlastně mě stačí se procházet třeba po obchoďáku a jen tak koukat, co by se mi jako líbilo. Já to nakonec třeba nekoupím, ale aspoň se jako podívám, co je novýho, kolik co tak stojí zhruba a co bych si třeba přál. Každopádně, vy z pohodlí domova anebo z pohodlí vašeho mobilu si můžete objednávat na našem Kiss Shopu, na ten se dostanete přes kiss.cz a můžete si vychytat jednu z našich zatím posledních novinek, a to třeba zapalovač. Přeci jen už je období opejkaček, takže až budete chtít udělat nějaký ohýnek, opéct si buřta, nebudete mít čím si zapálit, tak si vzpomeňte. On vám ten průcha říkal, že si máte koupit kysácký zapalovač na Kiss Shopu. Takže kysáci, můžete, máme jich dostatek. Stejně tak úžasní mikiny, o kterých už jsem mluvil několikrát, konečně už jí mám taky doma a moc rád jí nosím. Osuška, ta se taky hodí třeba už dneska na nějaký koupačce, to vám asi nestihne přítele, třeba to stíháte na příští týden. A další zajímavé věci, včetně třeba jako půl litru, kam si můžete udělat dobrou vychlazenou šťávu například. Takže kissshop.cz, udělejte si radost a my si zahrajeme další skvělou devadesátkovou muziku.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Krásnou sobotu přejem na silnice D10 ve směru z Prahy na Ústí, teda a na Mladou Boleslav. Tak hned při výjezdu zhruba od 4. kilometru zdržení v koloně kolem půl hodiny. V opačném směru si dávejte pozor, tam na 10. kilometru stojí nepojízdný autobus po tom, co mu bouchla guma. Dále pak D8 ve směru z Ústí na Prahu, na 8. kilometru v pravém pruhu nehoda a zdržení 10 minut. A D1 zdržení ve směru z Prahy na Brno od zhruba 150. kilometru. Tam se zdržíte kolem 10 minut. Šťastnou cestu!
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Přesně důvod, proč já mám Rádio Kiss rád. Tady prostě fakt nesklamete se zábavou.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
4: Jestli jednou dostanu v tramvaji počuní, že se někomu směju, tak to normálně svedu na vás.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
5: Tohle ještě pořád sneseš? To vytahaný, nepohodlný prostěradlo, co tě každou noc štve? Tak se prober! Brotex, český výrobce, má řešení.
6: A teď 20% slevu na pevný, dokonale padnoucí prostěradla, co drží jako přibitý.
5: Komfort, co tě přinutí zůstat v posteli. Klikni hned na brotex.cz a vyměň ten hadr za kvalitu.
7: Hledáte šperky, které si zamilujete? Navštivte Zlatou Roudnou v Plzni. Největší šperkařský dům v kraji. U nás se výběr stává zážitkem. Nabízíme obrovský výběr, skvělý přístup a perfektní zlatnickou práci s doživotní zárukou. Najdete nás na adrese na Roudné 47. Zlatá Roudná. Místo, kde krása potkává tradici.
8: V Matikonu každý den vyrábíme věci, které mají hodnotu. A Matikon ví, že zatím stojí lidé jako ty. Proto Matikon hledá nové kolegy do výroby i na technické pozice.
9: Ivanovice na Hané nebo Holubice. Vyber si, kde chceš pracovat.
8: Přidej se k Matikonu a buď součástí týmu, který funguje. Mrkni na Facebook Matikon.
10: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: ten tvůj?
1: Který je ten tvůj?
0: Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
2: Nedělní den bude ještě teplejší než ten sobotní, bude jasno a také slunečno. Vítr zafouká jen slabě od severovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
3: Máme 15 hodin, minutku k tomu s vámi stále Radio Kiss, taky Honza Průcha a taky muzika, třeba Aněs a teďka ještě Alex Party.
0: To nejlepší, od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

Máme 23. května, Kysáci a svátek slaví Vladimír, také Vladimíra, takže pokud nějaké znáte, tak jim určitě popřejte, možná budete mít taky možnost i v dalším juboxu v této hodince. No a pokud neznáte Vladimíra ani Vladimíru, tak stačí, když máte želvičku, protože dneska je taky zároveň světový den želv. Ale za pár minutek ještě před slibovaným juboxem si dáme taky další aktiv víkend, tak pokud máte nějaký tip, kam bychom měli tento víkend vyrazit, tak dejte vědět přes mobilní apku Rádia Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Tak pojďme, kysáci, vyrazit za dobrým jídlem a za dobrým pitím. Blanka nás zve do Velkých Popovic.
2: Do velkopopovického pivovaru se po roce vrátil Street Food Festival, kysáci. Pokud vás láká zažít den plný jídla a jarní atmosféry, tak si udělejte výlet do Velkých Popovic, které pro dnešek ožily chutěmi z celého světa.
1: A pokud máte Velké Popovice daleko, tak na pivní slavnosti můžete dnes vyrazit také do Třebíče, kde právě dnes vrcholí program letošních pivních slavností, takže jídla a pití dostatek a samozřejmě taky našláplej hudební program. Krásnou sobotu, kysáci.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky po celý víkend. Rádio.

0: Jukebox.
1: A dáme si další víkendový jukebox, tentokrát s Láďou. Ahoj Láďo, zdravím tě do Jižních Čech. Čau, čau. Tak jak je ve Vodňanech, jaký je tam počasí u vás?
2: Bylo úplně strašný horko, jsem ve stínu, jsem doma, máme tady rybářský dny, teda jako akci. Mm-hmm. A jsem radši doma, protože se blíží hokej za chvilku, takže budem koukat na hokej se Slovákama.
1: To je pravda, za 50 minut, no necelých 50 minut to všechno budeme vypukne.
2: Budeme věřit vítězství, snad jo.
1: Uvidíme. I když jako Slovensko letos jako hodně pohyblivý, jak mají ten mladý tým, tak jsou celkem jako houževnatý,
2: no.
1: Hrajou dobře, no. Uvidíme, jak to dopadne. Tak komu pošleme lunch a follow me?
2: Tak určitě pro mě, tobě do rádia, Bejcikrovi. No a všem. Kysákům asi, no.
1: Dobrá, tak posíláme a drž palce našim, jo? Měj se.
2: Taky budu, čau.
1: Čau.

Air Maiden. Myslím si, že v následujících měsících, a to už zanedlouho, nás čeká spousty takovýchhle party společně s Rádiem Kiss. Pokud byste chtěli vědět přesná data a místa, kde s vámi budeme, tak se mrkněte na náš web kiss.cz pod tlačítkem novinky, soutěže, akce. To všechno najdete a doufám, že se tedy brzy někde potkáme a zapaříme. Teď už další muzika, Paul Fandik, Sigala a taky z 90. legendární Backstreet Boys.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jak to těsně před 16. vypadá na silnicích? Můžu říct, že celkem dobře až na pár výjimek. D1 směr z Prahy na Brno od 150. kilometru, uzavřený levý pruh a zdržení je tam kolem 15 minut. A zdržíte se také na D10 ve směru od Prahy na Mladou Boleslav od 3. kilometru omezení a tam je to na půl hodiny. Šťastnou cestu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Na HBO Max uvidíte skutečný příběh muže, který dal Paříži velký oblouk, La Grande Arche. Ten velký, bílej, hranatej. To se psal rok 1983 a prezident François Mitterrand spustil největší projekt poválečné Francie, kterým byla právě architektonická soutěž. A to vyhrál chlapík, který do té doby postavil jenom svůj barák a taky pár malých kaplí. Proč vybrali zrovna Sprekelsena a jak se vyrovnal s nebývalým zájmem veřejnosti? I to nabídne snímek Architekt. Z Kisu vřele doporučuje Katka Čepelíková.
3: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
4: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
5: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.
7: Kosmonaut.

0: Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss i o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Nedělní den bude ještě teplejší než ten sobotní. Bude jasno a také slunečno. Vítr zafouká jen slabě od severovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
2: A stále pokračujeme v krásném počasí a to znamená i v letních songách Venga Boys, We Are Going to Ibiza. Vám všem krásnou sobotu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Tohle byly na Kissu PH Electro Stereo Mexico. Podle Facebooku a Instagramu vás všech kysáci, co vás mám v přátelích, tak bych řekl, že sezona letošních dovolených je odstartována. No a mnozí třeba někam ještě letos letíte. A takovou noční můrou, myslím si, že většiny z nás je, že se něco po cestě stane v letadle. Jo, takže já jsem našel takovou zajímavost dneska, že polovina mužů si myslí, že by v případě nouze dokázala s letadlem přistát. Tož jako je docela velký číslo, 50% chlapů. 50 ze 100 chlapů si myslí, že by s tím letadlem přistálo, aniž by třeba předtím měli nějaké zkušenosti. No a tady ta studie vlastně se zabývá taky tím, proč tomu tak je, a můžou za to videohry, takže PlayStation a tak dále. Já teda nehraju letecký simulátory, ale něco na tom bude. Totiž hraju hokej a taky jsem se letos divil, že mě Radim Rulík nepovolal a že za 10 minut nenaskočím na let proti Slovákům. Pojďme si dát další muziku, za chvíli Active Weekend.

0: Kiss Active Weekend.
1: Tak kam bychom mohli tento víkend vyrazit? Blanka má jasno a proto pro nás má pozvánku.
2: Vinný košt a festival chutí probíhá dnes v Kolíně. Dnes patří Karlovo náměstí milovníkům dobrých vín a všelijakých pochoutek kysáci. Jednotlivá česká i moravská vinařství tady představují svá vína a nechybí ani celodenní program.
1: A když už jsme u vína, tak taky mám tip já, takže slavnosti chřestu a vína v Ivančicích od dneška až do zítřejších odpoledních hodin, takže v pohodě stíháte a můžete si dát něco dobrýho, třeba nějakou novinku, grilovaný chřest, který jsem v životě neměl a může to být docela dobrý. Teď další muzika, za chvilku hudební legenda Rádia Kiss.
0: Kiss Active Week.

Připomeňte si dobu, kde vám vůně Tuzexu připomínala sen o prvních džínách. Jeden z největších hitů 80. let. Hrajeme na rádiu.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, už příští týden jich v soutěžích Radia Kiss rozdáme spoustu.
1: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz

0: legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Jako každou sobotu večer i dneska po 19. hodince horečka sobotní noci pod taktovkou DJ Basslickera. Ta potrvá do 23. a potom Bass Machine až do půlnoci. Takže spousty muziky. Vy byste se na to měli připravit, nejlépe svolat přátelé, třeba nějaký svý kamarády, kolegy a tak dále, udělat si hezký večer společně s Rádiem Kiss, protože tam budou hrát opravdový pecky. My si jednu takovou pecku teďka dáme, jakoby ochutnávku a přípravu na tu večerní horečku sobotní noci. A kysáci, bude to italský duo DJ Cerla, Momo B, to vám možná nic neříká, ale když řeknu projekt Florfila, tak už 100% víte. Pojďme na ní, je tady legenda horečky sobotní noci.

0: lepší než originál.
1: Včera tady proběhlo takové pohádkové ráno, respektive kysáci, lepší než originál, vaše oblíbená rubrika se zahalila do pohádkového hávu, protože naše zprávařky Tereza Jandová, Blanka Hloubková a Lucka Sinková si vzali pod paškál písničku, kterou moc dobře znáte. Pojďte si poslechnout, jak statistika zní v jejich podání.
2: Statistika nuda je, má však cené.
1: Já jsem se hned vrátil do dětských let, že bych nejradši skočil na odrážidlo a vyjel někam do ulic. Každopádně, kysáci, vy posuzujte, zda je tahle ta verze holek lepší nebo horší než originál a hlasujte na našem webu kiss.cz. Jak to všechno dopadlo, se dozvíte po 7:30 ráno už v pondělí, takže času na hlasování stále dost.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Krátce před 17. doprava plynula, jen D1, zdržení ve směru z Prahy na Brno od 150. kilometru, ale už jen kolem 10 minut. Dobrá zpráva také z D10 ve směru od Prahy na Mladou Boleslav. Omezení od 3. kilometru už silničáři odklízí a teď se zdržíte už jen lehce také do 10 minut a myslím si, že za chviličku už tam nebude zdržení žádné. Šťastnou cestu!

0: posluchačem zemi.
1: To se to jedá! Jen tak dál, super, jste úžasný, miluju vás.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
3: Nedělní den bude ještě teplejší než ten sobotní. Bude jasno a také slunečno. Vítr zafouká jen slabě od severovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
4: Timmy Trumpet a taky Mr. President, to je start další hodinky na Rádiu Kiss. Krásnou sobotu přeje Honza Průcha.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

Tohle bylo aktuálně 7. místo v Kiss parádě, tedy Timmy Trumpet a Not a Place. Vy můžete hlasovat na webu kiss.cz, každý den rozdat rovnou 3 hlasy. Zítra po 19. hodince Kiss paráda s DJem Basslickrem pofrčí a uslyšíte, jak to vaše hlasování celý dopadlo. Každopádně kisáci, abych vám nebyl dlužen, tak nebojte se, sleduju taky samozřejmě hokej a zápas Čechů proti Slovensku. Po první třetině vedeme 1-0, což jako zatím pozitivní výsledek. Za pár minutek si dáme jeden ze dvou jukeboxů této hodinky, takže už promýšlejte, co si necháte zahrát.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: Zdravíme Radima, Radime, ahoj.
2: Já tě zdravím taky, ahoj.
1: Jak si užíváš tohle krásný počasí?
2: No, je 14:06, já jsem jako vstával, protože včera jsme měli rozlučku se Svobodou, jelikož můj jeden z dnešních přátel bude mít svatbu, tak jsme to třeba trošku roztočili a trošku to nedávám, no.
1: Takže... No, jako člověče, marně vzpomínám, kdy jsem takhle jako po nějaký akci vstával ve 17:45 večer, jo. Ale, no. Ale neříkám, že se to někdy nestalo, takže naprosto tě chápu. Zahrajem si, říkal si, když máme takový hezký počasí, něco letního, Jerry Ropero připraven, komu posíláš?
2: Bude to pro toho mýho kamaráda, co měl včera rozlučku, pro jeho paní, která má taky rozlučku. Doufám, že nedopadnou jako my, s erotickýma ústrojíma u hlavy nebo něco takového, protože to bylo extrém.
1: No to si a možná neměl. A určitě jako víš, že jsi to měl říkat, jo, tohle teďka.
2: Jo. Já jsem takový jakoby víc do pohody kamarád a hlavně našemu kamarádovi, který se tam včera na té rozlučce zlomil na dvakrát kotník.
1: To je hezký,
2: že mu to vyšlo krásně, no, ať se uzdraví a všem, co tam včera byli a všem lidem v České republice přeju krásný sluneční den. Mějte se rádi a běžte třeba na zmrzlinu.
1: My tobě taky přejeme krásnou sobotu, posíláme Jerry Ropera. Měj se,
2: ahoj. Krásně, ahoj.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ale!
2: Co to hraje?
3: Češi dorazili na lyže.
4: Tyrolsku, Čechů hromada, podmínky, parádi.
3: Lecka.
1: To má spát jako blázen, jedu po D8, čověče, poslouchám vás, zapomenu odbočit na Teplice a už jsem v Německu, jedu tě drážděný.
5: Dobrý den.
6: Počkejte.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Ano, přesně tak, kysáci. Nemáme sice všední den a natož pak ráno, ale je potřeba si připomenout, že každé všední ráno, tedy v příštím týdnu od pondělí do pátku, opět můžete vyhrávat prachy jenom tím, že se vám podaří dovolat se sem k nám do studia na 210-323-323 a to přesně v 7 hodin ráno. Pak už záleží na štěstí, někdo z ranní trojky hodí kostkou a číslo, které padne na kostce, tak pak přistane na vašem účtu v podobě 1000 korun. Pokud padne šestka, je tam ještě bonusová tisícovka navrch. Takže 7000. Já jsem zrovna procházel minulý týden jako obchody, viděl jsem takovou žertovnou kostku, kde byly na všech stranách šestky. Budu se jí snažit sem propašovat do studia, jo, kysáci. Uvidíme, jestli si toho třeba v pondělí všimnou. Tak, kysáci, hodně štěstí a jak jsem říkal, hlavní je zkusit se dovolat a aby se to podařilo. Tak teďka už další muzika, Labuš, Be My Lover.
0: 7 v 7. V pondělí opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss. Be

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: Ve vysílání KISSu teď vítám Emila. Ahoj, Emile.
2: Ahoj, ahoj, taky tě vítám.
1: Já už jsem tady od jedný, takže mě nemusíš ani tak vítat, člověče. Už jsem tady dlouho. Tak prosím tě, já se tě zeptám, jak si užíváš tohle počasí?
2: No parádně, měl jsem sice práci, ale teďka s rodinkou se chystáme na grilovačku. Děcka si hrajou na zahradě, takže...
1: Takže vlastně
2: pivo otevřený, je to dobrý.
1: Ideální sobotní večer, veď k tomu puštěnej KISS a je to paráda.
2: Jo, přesně jak říkáš.
1: Teďka už připravený pro DJ Firestarta, komu posíláš?
2: Hele, všem KISSákům, ať si užijou hokej a krásný víkend a hlavně i tobě do KISSu, ať ti to rychle uteče.
1: Děkuju.
2: A zbytek hezkýho víkendu.
1: No a tobě ať ti dobře chutná a zase někdy zavolej. Měj se hezky, čau.
2: Jo, taky, díky, ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, těsně před 18. dobré zprávy, nemáme hlášený žádný dopravní nehody ani zdržení na hlavních tazích, takže pokud někam razíte, užívejte si poslech Rádia Kys a šťastnou cestu.
0: Nick

0: ten tvůj. Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss i o víkendu.
1: Hledáte šperky, které si zamilujete? Navštivte Zlatou Roudnou v Plzni. Největší šperkařský dům v kraji. U nás se výběr stává zážitkem. Nabízíme obrovský výběr, skvělý přístup a perfektní zlatnickou práci s doživotní zárukou. Najdete nás na adrese na Roudné 47. Zlatá Roudná. Místo, kde krása potkává tradici.
2: Tohle ještě pořád sneseš? To vytahaný, nepohodlný prostěradlo, co tě každou noc štve? Tak se prober. Protex, český výrobce, má řešení.
3: A teď 20% slevu na pevný, dokonale padnoucí prostěradla, co drží jako přibitý.
2: Komfort, co tě přinutí zůstat v posteli. Klikni hned na Brotex.cz a vyměň ten hadr za kvalitu.
0: Nové i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
4: Hi, this is Denzel. How are you doing?
5: Hi, this is Zina.
6: Hi, this is Marcus Schultz.
7: Hello everyone, this is Alexandra Stan.
8: DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už dnes od 7 večer na Radio Kids.
9: V Matikonu každý den vyrábíme věci, které mají hodnotu. A Matikon ví, že zatím stojí lidé jako ty. Proto Matikon hledá nové kolegy do výroby i na technické pozice.
10: Ivanovice na Hané nebo Holubice. Vyber si, kde chceš pracovat.
9: Přidej se k Matikonu a buď součástí týmu, který funguje. Mrkni na Facebook Matikon.
11: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
0: Radio Kiss počasí.
12: Nedělní den bude ještě teplejší než ten sobotní. Bude jasno a také slunečno. Vítr zafouká jen slabě od severovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
13: Bylo 6 večer, takže přejeme nadále krásnou sobotu. Zdraví vás Honza Průcha, pojďme si dát muziku Dario G a Sunshine.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
14: Be happy.

Máme krátce po 18. hodince, s vámi stále Radio Kiss. A muziky máme pořád dost, takže určitě dál poslouchejte. Za kolečku Uniktu taky Daya nebo Timbaland a dáme si jako vždycky o víkendu po 18. taky dva juboxy. Tak se na ně připravte a budu se na vás těšit ve vysílání.

0: Jukebox. Tohle je kysáci narozeninovej Jukebox. Nejdříve vzkaz od Martina napsal: ahoj Radio Kiss, sedíme u kamaráda Tomáše Pšeničky, na zahradě je nádherný počasí a slavíme jeho a malýho Filipka narozeniny. Kluci, přejeme vám hodně štěstí do života a hodně lásky. A jak už jsem říkal, narozeninový Jukebox, takže k tomu patří i vaše narozeninový přání, který i uslyšíme. Pojďme na něj.
1: Milé Radio Kiss, moc vás poprosím, abyste zahráli pro mýho syna Bohuška Morína do Černuce k jeho 11. narozeninám písničku Cizí zeď. A přejeme mu všechno nejlepší, zdravíčko táta Bohouš, Andrejka, Lenka, Vládík, babička, Aneška, děda Frolík a strejda Frolík. Všechno nejlepší, miláčku, moc tě miluju, děkujeme.
0: I my z Rádia Kiss přejeme všechno nej a posíláme Cizí zeď.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, už příští týden jich v soutěžích Radia Kiss rozdáme spoustu.
1: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz.

0: No a co si zahrajeme teď, tak to opět záleží na vás. Nejdříve vzkaz od Michala. Čau Honzo, prosím pošli tam nějakou pěknou pecku k naší grilovačce. Byla by pro tebe, děkuju. Pro všechny kysáky a pro všechny, co při poslechu kysu ještě sledují hokej. Díky moc, Michal. A Vlasta se také ozval.
1: Ahojky, touto formou by jsem chtěl poprosit, jestli můžu nechat zahrát písničku své milované ženě, která má dneska svátek. Popřál bych jí teda všechno nejlepší k svátečku, hodně štěstíčka a zdravíčka, že jí moc miluju. A rád bych jí nechal zahrát písničku od Verony, Už si pro nás jedou. Děkuji.
0: Takže i my se znovu připojujeme k přání všeho nejlepšího k svátku Vladimírům a Vladimírám. Je tady Verona. Už si...

Alexandra Stan, Mr. Saxovít nám dozněla. To je vlastně už taky hitovka, která pravidelně koluje v horečce sobotní noci. Ta začíná za pár minutek, přesně v 19 hodin, takže určitě dál poslouchejte Radio Kiss, užijte si s ním sobotní večer. Loučí se s vámi Honza Průcha a budu se těšit zase zítra ve 13 hodin. Čau, čau.

Noc, která má své jméno. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskoték. Každou sobotu večer. Horečka sobotní noci na rádiu KISS.

0: Tak nám tady krásně začíná horečka sobotní noci. Jako vždycky v sobotu i dneska 23. května jsme otevřený pořádný hudební nadílce a já mám radost toho, že my to tady takhle můžeme krásně zandat na Radio Kiss. Vabliu, ty nám to pěkně odpálili a já už se nemůžu dočkat na to, až se podíváme na italskou diskotéku, protože před náma jsou Anna Bomber, Siete Rossigay a v téhle hodince i zbrusunová věc od Steva Modány, což je vlastně člověk, který dělá v 90. v novým kabátě. Takže věřím, že si přijdete na svý spoustu 90. spoustu milenka, spoustu tanečních hitů, tak jak to máte rádi na Radio Kiss. A teď právě jedna z těch největších italských řešeto všech dob. Anna Bomber, Siete Rossigay.
1: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní.

0: Oran Terzi, a.k.a. DJ Quicksilver, to je další věrohodná záležitost, která nás teď čeká. Tohleto Maňka, Turka původně a Německu žijícího, sídlícího DJe. Týpe, který přibral, ubral a dělá skvělý věci. Free, to je právě hit, který si teď dáme. Pošleme to určitě Terce do Peskaly, která nám tam dává třeba pici a háže sem a tam, tak ať si to tam užije a dává ve velkým v Itálii. No a rozhodně pro vás všechny, který máte rádi melodie, napsal mi tady i Dominik ze Stuttgartu, Bass It, jo, ty to tam valíš, hoď mi tam nějakou rychtičku, která mě zlomí, která mě nakopne, která mě probere. Takže věřím, že DJ Quicksilver probere vás všechny na rádiu Kiss v Horečce sobotní noci.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: horečka sobotní noci na Rádiu Kiss a před náma další věhlasný vál. Tentokrát se podíváme na Davida Guettu, který nám jezdí všude možně po světě, projíždí světový festivaly a je pravda, že jeden z těch největších máme za sebou, Ultra Music Festival, kde před 8 lety představil pecku, kterou si teď dáme v reeditu pro loňský rok. David Guetta, Morten a společně se Sio. Rozhodně je to pecka, která vám vyrazila dech už při svým dobývání v roce 2011. Dokonce, pokud se nepletu, tak to bylo ve filmu, no, Pitch Perfect. Teď ladíme, ano, ladíme, nemohl jsem si na to vzpomenout. Tam se to zpívalo ve velkým, tak teď si to můžete zaspívat na Rádiu Kiss v horečce sobotní noci. 23. květen, DJ Basslicker in the house. A pojďme na to, let's go!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Rádio.

0: Otvíráme další hodinku těch tanečních skvělých hitů number one a my se jdeme podívat na formaci Run DMC. Rozhodně projekt, který svýho času spolupracoval třeba s Jasonem Nevincem, což byla taková rapperská ikona. Tentokrát skladbička It's Like That, zásadní hit number one, který šel ve šlépejích po celém světě. Za chvilku třeba napsání novej Paul Keen a Mr. Aquagen, jejich Eternity a rozhodně i Squeezer Saturday Night. Se týče těchto vyhlasných informací ohledně Nighties kapel, tak mám pro vás za chvilku jednu smutnou zprávu. Tak si rozhodně počkejte a laďte Radio Kiss. Vy, co milujete 90. milénko a hlavně taneční muziku na Radio Kiss.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: Před chvíličkou jsem vám řekl, že mám tady pro vás jednu smutnou zprávu, ta se týká dánské formace Aqua, jež nám tento týden oznámila konec své umělecké kariéry. Tenhle ten dánský band, který měl hezky v popředí zpěvačku Linu Lene, která jela hity Barbie Girl, Dr. Jones, My Oh My, že jo, vzpomeneme na Lollipop, nebo Cartoon Heroes, tak po 32 letech dokonce, ukončují svou kariéru, ještě nám odehráli pár koncíků a teď už jako prej jsou na to starý, ale mi nepřijde, no tak líně je 55, že jo, no, letí to neskutečně, je to škoda, že Akváči nám končí, ale i od toho máme Radio Kiss, abychom si tyhle ty projekty připomínali. Teď teda ne Aqua, tu dáme za chvilku, ale čeká nás DJ Manian a Welcome to the Club pro všechny milovníky pořádného raveu na Kissu.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

Posloucháte Horečku sobotní noci. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer na Rádiu Kiss.

Máme rádi pořádný pecky, který jedou hezky z vysoká a z ostra. A teď pojedeme pěkně v rytmičku WW a Scooter Ray from Outer Space. Píseň, kterou původně dali dohromady Kelly Family, který jezdili po světě se svým housebotem. A tahleta pecka se fakt povedla. Takže Kelly Family dokonce... Skutři nám s touhletou věcí ve středu vyhráli Kiss parádu, podruhý za sebou a předtím čtyřikrát za sebou, takže šestinásobný první místo, Scooter WW, Ray from Outer Space, hit 3.

0: Jo, melodie se vám líbí, jedeme na plný pecky, pěkně nám to hudebně šlape do víru a emocí na Radio Kiss, takže vychutnávejte prostě největší smršť tanečních hitů v celým českým rádiovým rybníčku. O tom je Horečka sobotní noci a DJ Basic každou sobotu. Teď Calvin Harris a Hurts Under Control a za chvilku třeba Too Much of Heaven od Eiffel 65 na Kissu. Wow, yeah!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: elektroničtí pionýři se vrací zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Noc, která má své jméno. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer. Horečka sobotní noci.

0: André Tenneberger, a.k.a. Mr. ATB, jeho The Summer, hit, který nám přivolal léto dneska, podívejte se krásy, 27, 26, 25 stupňů, spousta z vás třeba party paří a partyuje, grilluje, konečně poprvý v letošní sezóně, tak já zdravím všechny, kteří mají něco hozeného na grilu, bude to pro Lucu, Fáňu, Tomíka a taky rozhodně Lukina, ať si to ukazujou ve velkým všude možně po světě a hraju jim další věhlasný vál právě od mistra ATBho a jeho The Summer, zakl třeba Fun Factory, to všechno s Rádiem Kiss.
1: Rádio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka

0: Další energický kousek nachystán, jak jinak, protože já se s váma dneska nemažu. Rocco a Drop the Bass. Pořádně basy hodíme tam, jak se sluší a patří. Já miluju tuhletu muziku. Mr. Rocco, který vydal single z alba Dancecore EP, tam to ve velkým válcovalo všechny parády. Našli se tam třeba hit Everybody, právě Drop the Bass nebo Generation of Love. A další tahleta nádhera je pro vás připravená na sklonku hodin 9. a 10. s DJem Basicrem in the house.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss Radio.

Posloucháte Horečku sobotní noci. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer na Rádiu Kiss.

0: zase nebudeme tahat za ruční brzdu, ba naopak hodíme si tam něco aktuálního. Je tady věhlasná žhavá věc od Chemical Brothers Hit Go, kterou má rád náš Vítě Lesák. Já to Víťovi chci poslat od srdíčka ve velkým od DJ Basicra a zároveň si říct, že Chemical Brothers tuhletu hitovku reeditovali do nového kabátu pro rok 2026. Takže následný tip na hit v rámci horečky Sobotnilci, který tady pro vás připravený, nachystaný a ve velkým pompézně bude znít v tom našem krásným radio světě. Radio Kiss, digitálně, DAB+, FM pásmo, internet, všude možně ladíte ty naše největší pecky i v horečce Sobotní noci.
1: Horečka Sobotní noci.
2: Horečka Sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: everywhere.
1: Tak co, líbí se vám dnešní hudební plejáda? My tady máme Itálii, Molelu, Desert of Love, hit, který taky poletí pro Helenku do Prahy, která to má ráda, a dáme si Veronu Na mě nečekej, já přijdu až ráno. Jeden z těch největších stěžejních hitů od český Verony, která burcuje všechny festiáky, všechny možný letní party, protože mají plný kalendář do konce roku 2026 i rok 2027 téměř narvaný. No to je neskutečný. Zdravíme Peťu a naší Verču. Verona na kysu, za chvilku.
2: Horečka sobotní noci.
3: Horečka sobotní noci.
2: Rádio.

0: Doufám, že vám je všem do zpěvu. Já si říkám, že poslední hodinku pořádně naplácáme Star Splash Rainbow in the Sky. To je krásná pecka Charlie Lavnou a Mental Tio. Pořádný nátřes, který pro vás tady bude fušovat i moje maličkost DJ Basic. Bude to pro Romču, Idu, Patrika, Cáňu a rozhodně i Jidáše, který to s náma dává pro všechny milovníky italské muziky. Hrajeme to i Anetce do Příbramy, která tuhle tu muziku uznává, má ráda. Tak Anetko, skáčeme na plný pecky.
1: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: DJ's at Work, moje oblíbená formace, která jede pořádný rytmy. Hey ho, pas bejdu, nepaří s náma, paří proti nám. Someday, Pass Was Yesterday, to je vlastně druhý velký smažit právě pojitovce Someday. Pak byl ještě Time to Wonder, Fly with me to the stars tonight, ale Pass Was Yesterday zažil největší euforii hned po number one hitu Someday, což byla překopávka od Neny. Takže z druhého alba DJ's at Work, Pass Was Yesterday, je tady právě stejnojmenná záležitost, která se vám bude líbit na kysu DJ Basslickra.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Horečku sobotní noci. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer na Rádiu Kiss.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
2: Schumacher.

0: poslední kousek naší komerčárny Horečky sobotní noci je tady dvojnásobná Itálie, DJ Raban, Anima Libera a Flor Fila, Techno Romance. Tak to jsou hity, kterýma to dneska krásně hudebně uzavřu a jsem rád, že nejsem u toho sám, že jste tady společně se mnou a pojedeme bombičky tak, jak to máte rádi. Já se za chvilku těším na Bass Machine, který pořádně přivařím a dám tam toho ještě mnohem víc, než jste zvyklí, protože Bass Machine si zaslouží to, aby to dneska sypalo. Nějaký hudební novinky, prostě všechno, co bude mít grády, co bude mít gule a jdeme na to pro vás všechny. Tak pařmeni, miluju vás, hey ho, in some, make some noise.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Já vám teda můžu říct, jak si zapnu vaše rádio a slyším vás tady, tak se jede přes tu Českou republiku mnohem líp. Díky moc.
0: Díky apce Rádia Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Já už myslel, že už jako víš tu laťku nedáte, ale furt to překonáváte a furt jdete nahoru a nahoru a nahoru.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss uvádí Bass Machine.
1: Old School Music by DJ Bassliker.
0: Eurodance. Italo Dance. Hands up. Trance. Nebo rave. Machine.
4: Je právě tolik, kolik je na vašem nejoblíbenějším rádiu Kiss. Právě teď startuje speciál Bass Machine. Ano, máme sobotu, sobotinkovatou a dneska Bass Machine ve velkým, na plný pecky, 323. kolo, 3-2-3. To byla Mazda, že jo? 3-2-3, krásný žihadlov. Takže 3-2-3 na Kissu otvírá brány. Dneska opravdu řeše to hudební novinek. Děkuju Michalovi Makovcu za to, že se takhle jako zaonačil pro tyhle ty hity a že tady můžeme takhle právoplatně vazbit v tom našem krásným českým rádiovým éteru na plný pecky. Tak a samozřejmě dneska třeba úplná novinka od Armin van Burena, to je takový trancovější. Dáme si zbrusunový věci od Marka Korna, Chláse, Steva Modány, který mě absolutně dostal, už jste ho taky dneska slyšeli v rámci Horečky sobotní noci. Skvělý remix na 666, těšte se na Aquagen a další skvělý italský věci, třeba Anna Bomber, tady budeme mít Florfilu a td. Takže Radio Kiss, Bass Machine 323, sobota 23. květen, naplní pecky a rozhodně budeme hrát i pro všechny, který třeba dneska míří z Explosion na ITS z výstaviště, kde jsem měl tu čest a za chvilku se chystám i na afterparty, kde spousta z vás bude pařit. Takže vy, co jste byli na Explosion, radíte Radio Kiss, taky pro vás samozřejmě Bass Machine, DJ Bassliker, který se přesunuli takhle do toho přenosového vozu a jsem tady s váma naplní pecky. Tak let's go, jdeme na to. A když mi napište na Instagram DJ Bassliker, The Bassliker, jak se vám to líbilo dneska? Hey ho!

Base Machine 323 jede ve svých otěžích pořádně z kopečka na plný pecky, set smazec lívanec. Doufám, že vychutnáváte tyhle ty tracky, které jsou opravdu vítězoslavní. Dneska hodně novinek, hodně hands-upu, hodně rychlých věcí, takže jsme pěkně z vršička rozjetý a věřím, že v tom nejsme sami. Ládíte ve velkým a napsal mi třeba tady Řehoř, že má rád tuhletu music, takže všem těmhletěm bombardáků to pošlem. A taky psala Marika, hele Basy, hoď mi tady věhlasnou pomádu v nějakým remixu. Ježíš, pomádu, tak v handzapu nemám. Zkusím něco jiného. Na kysu Base Machine

Já si říkám, že ta hodina je málo na Bass Machine. 323 takřka ve finále. Díky za to, že jste ladili, že jste se dopracovali až do té cílové rovinky na Rádiu Kisa, že tady společně dáváme dohromady tyhle ty skvělé pecky. Rádio Kis, DJ Bassticker, Bass Machine a spousta vašich vzkazů, který mi dolítlo na Instagram DJ Bassticker, The Bassticker. Chci poděkovat opravdu vám všem, který jsme na plný pecky vychutnávali společně a že vás nebylo málo. Kopice těch krásných message tady přistála, já vám do budoucna budu rozhodně hrát ještě víc. Hej ho, barzmeni!

the truth.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, pozor, už příští týden jich v soutěžích Radia Kiss rozdáme spoustu.
1: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz